Zakončete léto u skleničky dobrého vína v Čejkovicích. Vinaři vám 29. srpna otevřou dveře svých vinařství. Čekají vás degustace, prohlídky a jedinečná atmosféra Jižní Moravy. Přijeďte ochutnat, objevovat a užít si den otevřených sklepů v Čejkovicích. www.vinoschejkovic.cz

Zakončete léto u skleničky dobrého vína v Čejkovicích. Vinaři vám 29. srpna otevřou dveře svých vinařství. Čekají vás degustace, prohlídky a jedinečná atmosféra Jižní Moravy. Přijeďte ochutnat, objevovat a užít si den otevřených sklepů v Čejkovicích. www.vinoschejkovic.cz

0: This is Ava Max.
1: All the hits.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Zakončete léto u skleničky dobrého vína v Čejkovicích. Vinaři vám 29. srpna otevřou dveře svých vinařství. Čekají vás degustace, prohlídky a jedinečná atmosféra Jižní Moravy. Přijeďte ochutnat, objevovat a užít si den otevřených sklepů v Čejkovicích. www.vinoschejkovic.cz

0: Sheeran.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: Hi, this is Madonna.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Zakončete léto u skleničky dobrého vína v Čejkovicích. Vinaři vám 29. srpna otevřou dveře svých vinařství. Čekají vás degustace, prohlídky a jedinečná atmosféra Jižní Moravy. Přijeďte ochutnat, objevovat a užít si den otevřených sklepů v Čejkovicích. www.vinoschejkovic.cz

0: našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčnikovo-Šrot. www.vašesběrna.cz.
1: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
2: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
1: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
2: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
3: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
3: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Statistici dnes zveřejní předběžný odhad červencové inflace. Podle analytiků meziroční růst cen zrychlil z červnových 1,5 na 1,8%. Za vyšší inflací mají stát především dražší pohonné hmoty po růstu cen ropy na světových trzích. Vývoj inflace bude důležitý i pro další rozhodování České národní banky o úrokových sazbách. Umělá inteligence zvyšuje produktivitu, ale ohrožuje část pracovních míst. Podle Světové banky se riziko automatizace týká hlavně vyspělých ekonomik, jako jsou Spojené státy nebo Německo. Právě tam může AI nahradit větší počet zaměstnanců než v chudších zemích. Odborníci proto upozorňují na potřebu rekvalifikací a přípravy lidí na změny na trhu práce. Sparta vykročila za Ligou mistrů cenným vítězstvím. Pražský celek v úvodním zápase třetího předkola porazil doma francouzský Lyon 2-1. Po vlastním gólu Martina Suchomela dokázali skóre otočit Matěj Ryneš a John Mercado. Lyon navíc za stavu 1-0 neproměnil penaltu a do odvety půjde s jednogólovým mankem. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Pro návštěvníky metropole a Pražany zůstává dál otevřený Škodův palác, a to po dobu vysokých teplot. Nabízí možnost ukrýt se před horkem v klimatizovaném atriu. Prostory jsou doplněné o barely s pitnou vodou pro osvěžení, a to v časech od 8. do 18. hodiny. Praha dál upozorňuje také na zákaz rozdělávání ohňů. Zatím platí kvůli suchu a vysokým teplotám do odvolání. Noc byla tropická, 22 stupňů, to jsou ranní minima. Většinou jasno, polojasno, na večer přibývání mraků, bouřky nebo přehánky. Maxima kolem 36 stupňů. Z Prahy Lucie Daňková.
5: Chránit životní prostředí můžeme za každého počasí. ASEKOL. Recyklace elektrozařízení. www.asekol.cz

0: Snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. No, ona to není tak úplně pravda, jsou tady jenom dvě třetiny snídaně, schválně si poznáte, kdo tady dnes není. Tak promluv, ať promluví ten druhý.
2: Dobré ráno.
1: Tak kdo myslíte, že tady není? No samozřejmě, že chybí David, no. No Jasmin ráno psala, že jí není dobře a že má teplotu.
2: Teplotu ve 40 stupních.
1: Ve 40 stupních, to chceš? No tak takhle na dálku, aspoň Jasmin zdravíme do postele, tak to tam nějak vylež. No a pokud vy třeba stonáte v těchto vedrech, ježišmarja, myslíme na vás a jsme rádi, že jste tady. Calvin Harris Summer, tak tím začíná středeční snídaně šampionů. Dobré ráno. Hit Radio.

0: Posloucháte Snídaní šampionů Light. Michal David s vámi, dobré ránko v 6.09. Už se to blíží, už jenom dva dny. Možná i vy si už od pondělí říkáte, ty vole, ať už je pátek. A to ze dvou důvodů. Bude víkend, jasně, a taky, už asi tušíte, vy, kdo máte lupeny, tak největší koncert Marka Straceného na Letenského pláni, na ten se těšíte už tento pátek. Podle odhadů se má dorazit něco okolo 80 tisíc lidí, navíc to počasí, objednaný, píše to Praha pátek 26 stupňů, jasno. A říkám si, že Marek na to má obrovský štěstí, protože ty jeho tři Edeny, to mělo taky naprosto famózní počasí. Takže největší koncert Marka Straceného už teď v pátek.
1: Takhle, určitě ne největší v historii Česka. Já jsem si schválně nechal vyjet seznam koncertů, na které přišlo nejvíc lidí v Česku. Tak věřte, že na prvním místě se drží koncert skupiny Rolling Stones z roku 1995, kam dorazilo až 130 tisíc lidí. Na druhém místě je Michael Jackson, rok 96, třetí Pink Floyd, na čtvrtém znovu Rolling Stones. A pokud se naplní ty odhady, že přijde 80 tisíc, tak by se Marek Straceny umístil na dosavadním pátém místě.
0: Hezky. Já si myslím, že to bude chtít příště trumfnout. Jo, ty Rolling Stones určitě někde, ale kde to budeme dělat? To asi bude nějaký velký pole.
1: No, kdybych chtěl trumfnout Roda Stewarda, který má doposud nejnavštěvovanější koncert v historii celé planety.
0: Kolik?
1: Tam přišlo v Rio de Janeiro na Copacabánu 3,5 milionu lidí.
0: Prčic. 3,5 milionu lidí na koncert. Takže si představ, jo? Pojďme si představit všichni, kdo jsme byli někde na nějakém koncertě, kde je hodně lidí, jo? A chceš si jít třeba pro pití anebo na záchod. Tak si to představte, jak to asi vypadá na té Copacabana. Horko a žár, prostě čekáš jako dlouhou frontu, no. Tak už za dva dny Marek Ztracený, no a když se o něm samozřejmě bavíme, tak taky zahrajeme jeho novinku, kterou si sám Marek přeje, abyste se jí vy, kdo tam vyrážíte, naučili nazpaměť. Obuj si mé boty, tak pojďme na to.
2: Letenská pláň Marka Ztraceného do největšího koncertu v českých dějinách s

0: 6.19. Tohle je Hit Radio, středa 5. srpna, krásné ráno s vámi Michal Knejp a David Jošt. A nás by schválně zajímalo, jak dobrý jste řidič, řidička. Máme tady poslední průzkum České asociace pojišťoven a jen 8% řidičů si myslí, že jsou dokonalí řidiči. Jo, a pak tady je taky zároveň ale 93% řidičů asi stojí za tím, že to největší nebezpečí představují ty ostatní. Že vlastně, když se nad tím zamyslíš, tak to jak nevychádza. Jo, je to vlastně krásná sebereflexe, že všichni víme, že jezdíme jak prasata, ale navzájem se tak nějak odpouštíme. Ale mně to přijde, že to je jako když třeba na kruháči trubíš na někoho, kdo nebliká, jo, a o 2 minuty pozdějíc zapomeneš dát blinker ty a děláš jako, že se nic nestalo, jo. Tak by mě zajímalo, jací jste teda řidiči, do který skupiny spadáte. Co ty, Davide?
1: No, já určitě spadám do skupiny řidičů, kteří si myslí, že neřídí úplně dobře. Kolikrát si dokonce myslím, že mám i kliku, že jsem jako moh někde něco třeba ťuknout a na poslední chvíli jsem ten osud zvrátil.
0: Ale viděl tě u toho někdo?
1: Ne.
0: No, tak dobrý. Ne. Takže patří do těch 8%.
1: Co ty? Já jsem s tebou párkrát jel a ty řídíš podle mě docela dobře.
0: Fakt? Když nekecej, ty něco potřebuješ. Tak to seš hodnej. Nemyslím si, že patřím mezi 8% dokonalých řidičů. Spíš se snažím tak nějak jako to přežít na té silnici. Vždycky se dostat z bodu A do bodu B, jo. Samozřejmě takhle, každý občas trošku lehce zaprasí, jo, to si nalejme čistého vína, ale spíš je asi dobrý se snažit tak na té silnici to nějak vybalancovat a dorazit v pořádku domů. No tak vy do nás posloucháte, ať už spadáte do jakýkoliv skupiny, doražte v pořádku tam, kam jedete, nespěchejte, ta práce, hele, jestli jedete do práce, ta práce vám neuteče, není kam spěchat. Za chvíli Alex Warren a přidáme právě pro vás aktuální dopravu. Hezké ráno.
2: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland. Hit Radio.

0: Expert pořádá Maxi Výprodej.
1: Cože? Maxi Výprodej?
0: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
2: Tak to je další level.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Už tam budem?
4: Nech toho!
3: Raději už tam budem?
4: Přestaň! Mě vedro!
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Hit Radio.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, z hlavního města nám hlásíte uzavřenou komunikaci. V Praze 13 v ulici Pod hranicí probíhají práce na silnici, místo je neprůjezdné, jeďte rozhodně i nudy.
2: Poslouchej i naše podcasty Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hit Radio City.

0: Madonna. Nebo Madonna, jestli chcete. Hang Up z 6.32. Krásné ráno z Itrália, Michal Knip, David Jošt, to jsme my dva. Jasmin se léčí, kurýruje se, tak možná zítra. Nicméně David pro vás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Některým uživatelům WhatsAppu se tento týden nečekaně zablokovaly účty. Společnost Meta přiznala, že v části případů šlo o chybu systému a začala postiženým přístup obnovovat. WhatsApp zároveň připomněl, že účty blokuje kvůli spamu, podvodům nebo používání neoficiálních verzí aplikace. Opravdová láska se pozná podle činů, nejen podle slov. Podle odborníků se hluboký cit projevuje postupně s vývojem vztahu. Od opravdového zájmu až po vzájemnou důvěru a pocit bezpečí. Právě dlouhodobé chování partnera je podle psychologů nejlepším důkazem skutečné lásky. V Itálii pomáhají na plážích jako plavčíci vězni. V regionu Apulie tak řeší nedostatek záchranářů a zároveň podporují návrat odsouzených do společnosti. Vězni prošli odborným školením a podle organizátorů zatím projekt funguje bez problémů.
0: To vlastně přijde geniálně, ať jsem se tomu pousmál, protože už jakoby se nemusíš bát kapesních zlodějů, jo? Protože když ti někdo na pláži ukradne, nevím, telefon nebo žabky, tak ho plavčík pozná, protože jsem seděl v báni. Představ si, jak tě zachránil nějaký takový borec, má vytetovaný takhle crime na čele.
3: Tak si jsem si to představoval.
0: Ty se topíš. Hele, vlastně. Tonoucí se kriminálníka chytá. Sonic Dream Collective, Oh Baby All, tak tohle mám tady osobně moc rád. Parádní devadesátka, která by vás mohla zabavit. Je to vlastně srdcovka, tu jsme vybrali my dva tady s Davidem a ty další, je tu další, můžete vybrat vy mezi 12. a 13. Ty vám hraje Jirka Plnář. 5+1 vaši, tak pojďme na to.

0: ráno, David.
1: Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno, středeční snídaní šampionu na Hit Rádiu v 6.40. Taky to máte tak, že se vám do něčeho nechce, ale jak začnete, tak pak jedete jak mašina. Co, Dave, máš to tak?
2: Občas jo, občas ne.
1: Kamarádi, já včera uklidil celý byt. Úplně celý byt, sám od sebe, i okna jsem umyl, terasu uklidil. A jo, chlubím se tím. Chlubím se tím a mám pocit, že bych za to měl vlastně dostat medaily.
2: Ty jsi říkal, že je partnerka mimo.
1: Ano.
2: Takže jsi řekl...
1: Jak jako mimo? Jakože je pryč.
2: Jakože je pryč a říkal jsi, co budu dělat s načatým odpolednem, tak jsi prostě začal uklízet.
1: No ono je to totiž tak, že ona odjížděla v pátek nebo ne, v sobotu a bude se vracet dneska. A já říkám, já jsem jí to vlastně slíbil. Říkám, hele, já to tady prostě uklidím, dobrý, neřeš to. A ona...
2: To jasně, určitě.
1: Jasně, no. Takže jsem se do toho včera pustil. Bylo teda jako docela vedro, takže já v trenkách, dovedli se představit, jak v trenkách uklízím celý byt. Jako muselo to byt vypadat vtipně, kdyby mě někdo pozoroval. Já jsem si říkal, ty bláho, tak to nechceš vidět, knejpo, jak tady uklízí v trenách, jo. Ale jak to máte doma vy? Kdo uklízí u vás, Davide? Protože já teda, to byla taková jednorázovka teda, která zas, ona zas přijde, ale ona přijde pořádně teda, že opravdu jako hodně pintlik.
2: Když už, tak už. Tak my se snažíme tyhle ty domácí práce rozdělovat 50 na 50.
1: Aha.
2: To znamená, něco děláme a něco dělá partnerka.
1: Jasně.
2: Ale je pravda, že čas od času se nám stane, že se do něčeho takhle obujeme. A ono hlavně ten pocit, který máš potom, po té dobře odvedené práci, jo, to je fakt nezaplacení.
1: To bylo bomba, když jsem se pak sednul na ten gauč, dal ty nohy na ten stůl, umytej stůl, čistej. Samozřejmě, že jo, ty špinavý nohy. A kdybys měl smazat jednu z domácích prací úplně ze světa, tak co by to bylo? Za mě rozhodně teda otírání poliček od prachu, protože
2: souhlas.
1: Když máš ty poličky, máš to zastavený a teďka jako ono, můžeš to prostě nafejkovat, jako že to objedeš takhle okolo, jo, ale říkal jsem si, a tak už to udělám pořádně, ale nechce se ti to zvedat ty věci. Takhle, ženy, vy, který nás posloucháte a kroutíte očima, jo, my víme, že to děláte dennodenně bez potlesku, jo, ale chlapi, co vám můžu teda říct, když to uděláte, tak si rozhodně šplhnete. Těším, až se dneska vrátí a uvidí to, ježiš, to budu za frajera. Pink taky seděl za chvíli a aktuální doprava pro vás, kdo nás máte sebou na cestách. Hezké ráno.
3: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití. Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7. Hit Radio.

0: nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, z hlavního města hlásíte neprůjezdnou silnici na Praze 2 ve Vinohradech, v Mánesově ulici probíhají práce na vodovodním potrubí a komunikace je uzavřená.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Rádiu.

0: perfektní předělávka 80kového songu Cyril Stamlinen, 6.54, tohle je Hit Radio, krásné ráno. Rodiče vodí své dospělé děti na pracovní pohovory. Máma s tátou vyjednávají plat i home office. Je to k smíchu, ale opravdu se to děje. Tenhle fenomén hlásí HR oddělení a personální agentury. Jo? A co na tím tak zamyslíme, tak představ si, že šéfuješ nějaký firmě, jsi ten HR a na pohovor ti přijde, nevím, třeba 25letý inženýr, jo? A za ním vyjde jeho máma.
1: Která ti řekne, je třeba 45, zachovala.
0: Která ti řekne, že pod 60 čistýho a bez pružný pracovní doby ti prostě svýho syna nedá, jo? To je ujetý. Nebo třeba, já nevím, jo, když asi jsi byl někde na nějakém pohovoru a ta klasická otázka, řekněte nám vaše silné stránky, jo, tak ta máma vytáhne z kabelky tvoje vysvědčení ze třetí třídy a nevím, pochvalu za, nevím, jaký diplom někde, ne?
1: Sběr papíru.
0: Za sběr papíru. To dokážeš si představit, že by tvůj táta šel s tebou na pohovor? A třeba teďka, že bychom vzali svoje otce, kolik je tě? 32, mě 35, že bychom vzali naše táty na pohovor.
1: A ten pán ta dělá co, prosím vás?
0: Otec.
1: Že by se ti zeptali.
0: Otec představený, on to tady jde zkontrolovat.
1: A nebo by třeba řekli, víte co, my scháníme dva, co dělá tatínek, má nějakou práci nebo ne? Víš, že by jako rovnou vzali oba, takový balíček.
0: Ale já si říkám, to snad nikdo prostě nevzal, to je nějaký kec, já tomu nevěřím. Jakože by fakt někdo vzal prostě svoje rodiče na pohovor, protože tím se podle mě musíš hnedka odpálit jako u toho HRisty. To je takový to. Oho. Tak jo, tak dobře, tak my se vám ozvem. A teďka komu, že jo? Tátovi nebo tobě. Pojďme na muziku, tohle jsou Mira, hezké ráno.

0: to uděláš.
1: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště. Čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lay's chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
5: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Práce stresuje téměř 3/4 Čechů. Podle posledních průzkumů se většina zaměstnanců zároveň cítí z práce alespoň občas vyčerpaná. Polovina dotazovaných uvedla, že jim pracovní povinnosti zasahují do soukromého života. Nejčastěji tento problém pociťují mladí lidé a zaměstnanci s dětmi. Bouřky zaměstnaly v Libereckém kraji desítky hasičů, silný vítr vyvracel stromy a v Novém Boru poškodil několik střech domů. Hasiči měli do 8 hodiny večer kolem 140 výjezdů, počet zásahů navíc ještě není konečný. Lidé dál hlásí další popadané stromy. Policie v Amazonii udeřila na organizovaný zločin. Při rozsáhlé mezinárodní akci zatkla v 5 jihoamerických zemích stovky lidí. Zabavila také nelegálně vytěžené dřevo, nerosty i zvířata v hodnotě zhruba 6 miliard korun. Operace s názvem Zelený štít 2026 patří k největším zásahům v historii Amazonie. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: Maximální cena za kilometr jízdy taxislužbou je v Praze od 1. srpna vyšší. Zvedla se na 42 korun. V platnost vstoupil nový cenový výměr magistrátu. Nástupní sazba je podle něj nově nejvýše 70 korun proti dosavadním 60. Platba za minutu čekání taxikáře zůstává na 7 korunách. Opět teplá noc, jasné, skoro jasné ráno, 22 stupňů. V průběhu dne čekáme přibývání mraků. Vytvářet se může přeháňka nebo také silná bouřka. Maximální teploty kolem 36 stupňů. Z metropole Lucie Daňková.
9: Chránit životní prostředí můžeme za každého počasí. Asekol. Recyklace elektrozařízení. www.asekol.cz.
10: Rozjíždíme druhou hodinu středeční snídaně, 2 minuty po 7, krásné ráno a dneska nejsme pod kontrolou. Dneska tady je s vámi jenom Michal a David.
11: Ti, co měli přijít, nepřišli. Jasmin je nemocná.
10: Jasmin ráno psala, že má horečku a že jí bolí hlava. Horečku v těchto vedrech nezávidíme. No tak ať se vykuríruje i vy, pokud třeba nás posloucháte a jste nemocní, tak ať jste v klidu. No a co by vás mohlo pobavit takhle na začátek další hodiny? Další muzika, David Guetta, Kelly Rowland, When Love Takes Over. Hezké ráno.

0: Shawn Mendes a Camila Cabello. Señorita na Hitrádiu v 7.09. Krásné ránko. Mě by zajímala jedna věc. Jestli jste někdy přišli na parkoviště v obchoďáku a na místě, kde jste zaparkovali, jste našli jenom prázdný asfalt.
1: Vždycky.
0: Nekecej, fakt, já jsem si totiž teďka vzpomněl, proč se o tom bavím, že v pondělí předevčírem, když jsem byl na otočku v Hradci Králové, tak jsem se stavoval v jednom velkém místním nákupním centru.
1: Jako ve Futuru.
0: No, přesně tam. Jenomže, co se stalo, jo? Já když jsem zaparkoval, když jsem tam přijel, tak já jsem telefonoval. Telefonuju, zamykám auto, odcházím a když jsem se vracel, tak jsem myslel, že auto je tam, kam jsem šel a nebylo. Člověče, okamžitá zástava srdce, jako konec, jo, říkám, kde je, panika, tak otevírám mapku na telefonu a ukazuje to, že tam jako někde je, říkám, tak fajn, bylo, opatroníš.
1: No, teď si ještě představ, že bys tu apku neměl, mně se to stalo několikrát, apku jsem neměl a teď najednou panika, že tak někdo mi to ukrad, někdo mi to odtáh, jsem blázen, prostě hnedka se ti do hlavy derou tady ty myšlenky.
0: No, jako to, že tam stál, si myslím, že je ještě dobrý, jo, ale vem si, že opravdu přijdeš a to auto tam není, jakože si ho někdo půjčil, jo, že si někdo odjel. Ale dobře, pojďme zůstat u toho, kdy se vám stalo, že jste opravdu nějak jako jeli na autopilota, vy si jako já, že jsem odcházel a vůbec tak nějak jsem prostě nepřemýšlel o tom, kde to auto je nebo není. Tak jestli se vám někdy stalo, že jste třeba dokonce už volali policii, jakože ukradli mi auto, jo, a pak jste zjistili, že parkujete třeba jako o tři řádky vedle. Jo.
1: Já mám jedno bezpečnostní opatření, na který jsem přistoupil asi před 2 lety.
0: Necháváš klíče na kole?
1: Ne, ale vyfotím si to parkovací stání A5, D18 a pak už jdu rovnou na jisto.
0: Fotit je dobrý, to jsem připomněl jako takhle vlastně, když o tom přemýšlím, tak se mi to nestalo poprvé, tady ta anomálie s tím parkováním, ale přesně jak ty říkáš, oni většinou ty místa bývají číslovaný a teďka na to koukám a říkám, jo,

0: čtvrt na 8. Dvě minuty k tomu, tohle je Shakira a Zoo. Posloucháte Hit Radio, dobré ráno. Stalo se vám, že jste někde zaparkovali auto, ale zapomněli kde? Tak připomenu pro vás, kdo jste se připojil až teď. Mně v pondělí v Hradci Králové hledal jsem auto v obchoďáku, zapomněl jsem, že jsem parkoval o patro níž. Infarktový stav dorazil, dopadlo to dobře. Ptali jsme se vás, a jestli máte nějakou takovou zkušenost, a máte, protože jste nám naprosto zahltili WhatsApp a SMSky, tak pojďme na pár zpráv. Ahoj, manželka si před lety koupila nové auto a jela na nákup. Následně ohromná panika, že jí auto ukradli. Prý prohledala celé parkoviště, zavolala městskou policii a až když přijeli a ptali si, jaké je to auto, tak jí došlo, že hledá to staré. To je net. Další zpráva. Mně se stalo, že jsem přišla k autu a nešlo odemknout. Mířím na něj klíčem a nic. Pak jsem zjistila, že mi z toho sluníčka hrabe, protože jsem stála u jiného C4 Picasso zlatá barva. Já zkombinovala manželovo auto a moje. Manžel má C4 Picasso ale šedé a já Peugeot 307 zlatý.
1: To je taky hned.
0: To se spleteš prostě. Taky píše Eva. Byli jsme s přítelem na koncertě Briana Adamse v Hradci Králové na letišti. Hledejte auto pod mě mezi více než tisícovkou jiných aut. Hledali jsme ho asi 2 hodiny a nakonec mezi těmi pár auty, co tam zůstali, jsme naše našli. Ostatní lidé hledali také, takže jsme nebyli jediní. Takže to byla vlastně taková jako hra Užij si koncert toho vynikajícího Briana Adamse. Vlastně, jo, jak se to tam celý vodí. A pak ještě to má i se zážitkem vlastně, jo, že na tom parkovišti

0: dáš auto. Pojďme taky, máme tady několik hlasovek, tak třeba pouštím tu od Ivika.
1: Dobré ránko, tak mně se podařil zajímavý kousek, já jsem cestou z práce zaparkovala u nás na náměstí, byla jsem po nákupech a protože nakupovat na náměstí chodím vždycky pěšky, tak jsem odešla domů, druhý den ráno chci jet do práce a auto prostě v garáži nebylo. Stres, panika, volala jsem policii, všechno jsme řešili, všechno jsme zapsali, protože jsem tvrdila, že jsem stoprocentně přijela tím autem až do té garáže a že to auto bylo zamčené, takže oni tam snímali stopy. Asi za další 2-3 hodiny bylo hotovo, tak jsem, že půjdu na MHD a pojedu do práce prostě MHD a jdu přes to náměstí a teď tak koukám a říkám, no tak to ne. Takže trapas na entou, protože jsem se musela jít přiznat na tu policii, že jsem jenom prostě blbá. Mějte hezký den.
0: Mě zajímalo, jestli nás poslouchá někdo od ať už státní nebo obecní policie, tak určitě to minimálně taky jednou řešil. Máme tady hlasovku taky od podepsaného jako JS.
2: Ahoj, já jsem jednou takhle přišel opravdu na parkovací místo a to auto tam ale opravdu nebylo. Zavolal jsem policii, to auto mi ukradli a najednou za měsíc mi volejí, že to auto našli. Tak jsem přijel do Prahy, tomu autu vůbec nic nebylo, tak jsem si najemně jim řekl, jestli vzali otisky anebo přišli na pachatele. Tak se jenom zasmáli a řekli, ať nekoukám tolik na americké detektivky. Čau.
0: Hezký. No ale ty jsi říkal takhle, nakonec to našel. A ty jsi měl super radu, Davide, jak si teda zapamatovat, kde parkuješ?
3: No, vyfotit si to parkovací místo, pokud samozřejmě se jedná o obchodní dům venku, jenom tak asi fotit nemusíte.
0: No. To je super. No a taky, když vám ho ukradnou, tak máte alespoň fotku na památku. Za chvíli doprava, hezké ráno.
4: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.

Rich Nikovošrot, auto dosloužilo, nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz

0: slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 210 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z hlavního města, hlásíte překážku v plynulosti provozu na D1 na 19. a půtém kilometru ve směru na Prahu stojí porouchané sanitní vozidlo, projíždějte s opatrností.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio City.

0: Máte parádní středeční ráno, posloucháte Hit Radio. Tohle je Dermot Kennedy, Kiss Me. Za malou chvíli je tady rychlá pětka. O co soutěžíte, jak se zapojit, řekneme za moment, tak zůstaňte u rádia. Teď je tu David a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: Online seznamky mění pohled na vztahy. Nová studie naznačuje, že lidé, kteří tyto platformy používají až návykově, přikládají lásce menší význam. Podle vědců mohou nekonečné možnosti výběru i důraz na fyzické uspokojení oslabovat zájem o hlubší a dlouhodobé vztahy. Na jižní Moravě přibývá fíkovníků místo meruněk. Farmáři se přizpůsobují teplejšímu klimatu a vysazují plodiny, kterým dříve české podmínky nepřály. Vedle fíků se na jihu Moravy stále častěji objevují také melouny. Policie pátrá po totožnosti neznámého muže z Krkonoš. Muž byl nalezen v temném dole, nekomunikuje a odmítá prozradit, kdo je. Lékaři u něj vyloučili alkohol i drogy a policisté nyní žádají veřejnost o pomoc s jeho identifikací.
0: Já jsem na tu fotku koukal, v shodou okolností včera to na mě vyskočilo a já to nejsem. Tak kdo by to mohlo být? Napadlo mi, jestli to není Krkonoš, jestli nehledá Trautenberka. No nic. Pojďme soutěžit, je tady rychlá pětka s Tomas Arso. Každý den soutěžíte o Herbooster Herbarium, komplexní péči pro podporu růstu vlasů a jejich dlouhodobou kondici. K tomu unisex parfém Sandalwood Violet Leather. Pojďte, chci soutěžit na 777 937 777.

0: 7.37, tohle je Hit Radio, Egor Robert Burian, Žijeme len raz a tohle je Rychlá pětka. Rychlá pětka. Celý tento týden vyhráváte produkty Thomas Arsov, konkrétně Hair Booster Herbarium, což je komplexní péče pro podporu růstu vlasů a jejich dlouhodobou kondici. K tomu taky unisex parfém se smyslným tónem santalového dřeva, který potrhne vaše sebevědomí každý den. Mimochodem, v Thomas Arsov věří, že cesta ke krásným vlasům, pleti i celkovému přístupu k tělu nezačíná u rychlých řešení, ale u dlouhodobé a celostní péče. No a o produkty Thomas Arsov si zasoutěží Jana. Jano, krásné ráno.
1: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, ty jsi byla úplně překvapená, to, že jsem tě vybral, že jsem tě zavolal. Soutěžila jsi už někde v Rychlé pětce, nebo to je premiéra?
1: Ne, to je premiéra.
0: Hezký. A soutěží váš takhle s náma, jakože na nečisto, když se dovolá nějaký jiný posluchač. Jak se ti daří třeba, se zeptám?
1: Moc ne, málo jenom.
0: moc ne, nesoutěží, nebo moc se ti nedaří?
1: Nedaří,
0: je, ale tak máme tady jednoduché otázky, myslím si, že to zvládneš levou zadní. Tak pojďme na to.
2: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Budeš vědět, kolik měsíců v roce má alespoň 28 dní?
1: Já nevím, 5? Nebo všechny?
0: No jasně, všechny.
2: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Kolik centimetrů mají 2 metry?
1: Tohle nevím, to... 10?
0: Kolik centimetrů mají 2 metry?
1: 200,
0: dobře, tak pojďme.
2: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Teď už bez nápověd. Jak se jmenuje pohádkový loupežník z Jičína? Jani, budeš vědět?
1: Rumcaj.
0: Jo.
2: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Které zvíře má nejdelší krk na světě?
1: Žirafa.
0: Ano, a poslední pátá otázka, už jsme se rozjeli. Kdo tento pátek vystoupí na Letenské pláni? Co za zpěváka?
1: Marek
0: Tracený. Jo. Jano, ty jsi divoška. Ty jsi divoška. Hele, chtěl bych, kolik jsi říkala, že teda ty 2 metry mají 10 centimetrů, nebo kolik to bylo? To bylo skvělý.
1: Já vím,
0: já si dělám legraci. On ten stres... Takhle, to, že člověk soutěží na nečisto, tak si říká, ježiš, co to odpovídají občas, ale pak, když je člověk v tom éteru vysílání, tak ten stres pracuje. My jsme tady měli borce na vede minulý týden, ptali jsme se, kolik stěn má hrací kostka. A on nám řekl 3x4 stěny.
1: No, to je 6, to jsem viděla.
0: No jasně, ale Jano, byla jsi skvělá. Takhle, no, rychlá pětka je za tebou, vyhráváš produkty od Thomas Arsov.
1: Děkuju moc, děkuju, super.
0: Není zač, tak to produkty posíláme a posíláme taky přání krásného dne. Měj se hezky, ahoj.
1: Vám taky, děkuju
0: moc. Ahoj. Tak opět zítra, opět po 7:30, tady na Hit Radio.
2: Rychlá pětka, ve snídani šampionů na Hit Radio.

0: Hayley Williams, Airplanes na Hit Radio v 7.43. Za chvíli letíme do Brna. Máme tady totiž něco k pořešení, brněnský paradox. Tak na to počkejte a počkejte i na další hity. Tohle vás bude bavit, to je fantastická Katy Perry, Hot and Cold. Staví se taky Miles Smith, Nice to meet you, no a myslíme i na vás, kdo nás ladíte na cestách za volantem. Předáme dopravu, ať víte, co vás ve středu ráno kde zdrží.
1: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití. Hit Radio. Hit Radio. I just can't be with you like this anymore.

0: nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem. V Praze mezi přední Kopaninou a Tuchoměřicemi na kruhovém objezdu u odbočky na Horoměřice došlo ke srážce osobního auta s cyklistou. Počítejte s omezením, zdržíte se nárazově.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: a Miles Smith, krásné ráno v 7.53. Na Brněnsku došla voda. To tady čtu, protože lidé po výzvě k šetření začali hromadně napouštět bazén. Jo, si představ, jo, tak jsi starosta na Brněnsku, poprosíš lidi, aby šetřili s vodou a oni okamžitě napustí bazény do plocha.
1: Neolizujte namrzlé zábradlí,
0: no,
1: mi to připomíná tu scénu z obecné školy.
0: Jasně, ale mně to přijde, jakmile vydáš nějaký jako nařízení nebo nějaký zákaz, tak lidi udělají přesně naopak, jo. Takže vlastně tady byl pokyn šetřete s vodou a vlastně my Češi jsme si to přiložili jako že hele, rychle skočit do plavek a otočit kohoutem, než nám tu vodu vytočí soused, jo. A to mi vlastně jako trochu připomíná dobu covidu, nakupování toaleťáků, co se kupovalo. A
1: těstoviny, mouka.
0: Taky mouka, takže nejeden český sklep je plný těchto zásob ještě teď, jo. Taky lidem za covidu došel nábytek, to si pamatuju, to se taky kupovalo do foroty. Já si myslím, že my jsme prostě takový, že kdyby nám třeba vláda řekla, že je potřeba šetřit vzduchem, tak prostě my ho začneme zavařovat normálně do těch sklenic, jo. Takže Brněnsko na suchu, jo. A kde, ne teď, jak to bylo v tom dědictví? Neteči a nepoteči. Kalec, hezké ráno.

0: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
1: Hit Radio.

0: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
1: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
0: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na ford.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
2: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Pozor na falešné SMS o pokutách za parkování. Podvodníci rozesílají zprávy s odkazem na falešnou platební stránku, která má vylákat údaje z platební karty. Po zaplacení malé částky si pak mohou z účtu strhávat i tisíce korun. Odborníci doporučují na podobné odkazy neklikat a pravost výzvy si vždycky ověřit. V Česku dochází lék tamoxifen pro pacientky s rakovinou prsu. Podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv zůstalo v úterý ráno jen 81 balení. Ministerstvo zdravotnictví proto dočasně povolilo vydávání léků se stejnou účinnou látkou, které nejsou registrované v Česku, ale jsou schválené v jiných zemích Evropské unie. Úřady ujišťují, že tyto přípravky splňují evropské bezpečnostní normy. Cílem mimořádného opatření je zajistit, aby léčba pacientek nebyla přerušena. U golfového klubu Donalda Trumpa v Los Angeles policie zadržela ozbrojeného muže. Podle vyšetřovatelů si před prezidentovou návštěvou pořizoval záznamy bezpečnostních opatření. Policisté u něj našli nabitou pistoli, munici a při domovní prohlídce i další zbraně. Muž je navíc vyšetřovaný také v souvislosti s jiným trestným činem. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Pro návštěvníky metropole a Pražany zůstává dál otevřený Škodův palác, a to po dobu vysokých teplot. Nabízí možnost ukrýt se před horkem v klimatizovaném atriu. Prostory jsou doplněné o barely s pitnou vodou pro osvěžení, a to v časech od 8 do 18 hodiny. Praha dál upozorňuje také na zákaz rozdělávání ohňů. Zatím platí kvůli suchu a vysokým teplotám do odvolání. Noc byla tropická, 22 stupňů, to jsou ranní minima. Většinou jasno, polojasno, na večer přibývání mraku, bouřky nebo přehánky. Maxima kolem 36 stupňů. Z Prahy Lucie Daňková.
4: Chránit životní prostředí můžeme za každého počasí. ASEKOL. Recyklace elektrozařízení. www.asekol.cz.
5: Snídaně šampionů. 8 hodin minuta k tomu, tohle je středeční Hit Rádio a snídaně šampionů. Dneska v módu dva muži.
2: Dva ze tří.
5: Dva ze tří. Jasmin se kurýruje, má teplotu, je doma, tak možná zítra se vrátí, takže doufám, že vás pobavíme aspoň my dva. Nicméně otázka takhle na zapřemýšlení, než to probereme. Když na někoho čekáte a nedorazí, tak kolik minut čekáte, než teda se na to úplně vykašlete? 10, 15, 20? No.
2: Tady dáme 10. Karle.
5: Karle. O tom se pobavíme za chvíli. Teď Ella Henderson a Rudimental Alibi. Hezké ráno.
0: Hit Radio.

0: tak všechno mám.
1: Tohle nás moc baví, Poetika blízko na Hit Rádiu v 8.07 s vámi Michal a David. Přátelé, 10 minut. Pravidlo 10 minut, to je ten čas, který věnujeme protějšku, který má zpoždění. Po 10 minutách odcházíme nebo schůzku rušíme. Tohle není z naší hlavy, tohle vyšlo z posledního průzkumu a protože nevím jak tebe, Davide, ale mě se nikdo neptal, vás asi taky ne, tebe taky ne, tak pojďme si udělat svůj vlastní průzkum. Takže kolik času čekání, kolik minut zpoždění tolerujeme u kamarádů?
2: U kamarádů...
1: Budeme to rozdělovat.
2: Hodina.
1: Takže kamarád hodina, tak tam jsme na to zvyklí. Pracovní schůzka.
2: No, tam i 15 minut je dost.
1: Určitě. Co ještě dál?
2: Přítel.
1: Přítel. Tak nula.
2: Co první rande třeba na Tinderu?
1: Na Tinderu. No a to je právě taky, čeho se to i týká, že když si dáš první rande právě z nějakých online seznamovacích aplikací, tak tam tady to pravidlo 10 minut funguje tady jako nejvíc, jo? Že prostě ty za těch 10 minut zjistíš, že ten člověk asi nebude úplně chrochvilnej, zodpovědný, takže se otočíš na podpatku a odejdeš. Jo? Takže za mě je to tak průměru nějakých 15 minut jako u všeho. Prostě víc čekat na toho člověka, to už je vlastně jako ztráta času. Tak by nás zajímalo, jak to máte vy, kdo nás posloucháte, kolik teda minut zpoždění, kolik minut zpoždění nebo kolik hodin zpoždění tolerujete u kamarádů na rande anebo u kolegy, než vás to začne fakt štvát a co potom uděláte? Děláte jako že nic nebo mu to pořádně osolíte? To nás zajímá. Budeme rádi, když se s námi podělíte přes WhatsApp, když nám to nahrajete jako hlasovku 777 937 777. No a nebo nám to sem můžete poslat klasicky zprávou. My k vám posíláme další hity Imagine Dragons v 8.09 a pokud jste měli s někým schůzku v 8, tak ještě minutu a pak už můžete normálně odejít, jo?

0: přesně 8:45. Vy máte v uších středeční Hit Radio a snídaní šampionů. Dobré ráno, průzkum říká, že lidé dávají 10 minut času tomu, kdo se zpozdí s příchodem na schůzku, potom odchází, to tvrdí internet. No a my s Davidem jsme se tady shodli, že záleží, na koho čekáme, ale že za nás je to tak 15 minut.
1: No, může být.
0: Čtvrt hodinka. Chtěli jsme váš názor a názory dorazily, píše třeba Aja. Ahoj rádio, odpustím cokoliv, v závorce, i když vnitřně řvu vzteky, ale nemám právo se zlobit, když někdo přijde pozdě. Jsem totiž ta kamarádka, která vždy a všude chodí pozdě, a to i o hodinu. Je to nemoc, asi či co. Veřejně se omlouvám všem svým kamarádům a díky za trpělivost, obdivuji vás. Hezký den do rádia. Aja.
1: Já to mám ještě trošku jinak. Mě hrozně vadí, když někdo přijde pozdě, ale já sám, když přijdu pozdě, tak mi to zas tak nevadí.
0: Hele, je to divný, ale mám to dost podobně, jo?
1: Si nebudu sám.
0: Přesně. Další zpráva, Petr. Čau, jsem nastavené tak, že když se s někým domluvím třeba na 8, tak tam budu o 10 minut dřív, kvůli tomu mám i hodiny v autě nastavený o 5 minut dopředu, jenže se vždycky stávalo, že ti dotyční přijeli třeba o 10 nebo 15 minut později a vždycky jsem čekal, ale teď už to mám tak, že když tam ten člověk není včas, tak odcházím nebo odjíždím. Petr.
1: To je taky úkaz, přijít na schůzku o 10 minut dřív.
0: No úkaz, to je správně, ne? Nebo... Jo, takhle. Chápu, už mi to doteklo. Pojďme taky na hlasovky, máme tady třeba hlasovku od Haničky, ještě než ji pustím, tak teďka píše Pavla, ahoj, akademická čtvrthodinka. No.
2: Dobré ráno do snídaní šampionů, tak já většinou nechávám tu akademickou čtvrthodinku, těch 15 minut, ale samozřejmě taky záleží na důležitosti situace, důležitosti setkání a na okolnostech, takže já mám nejradši dochvilnost, takže dost možná bych třeba nečekala vůbec, ale většinou dávám těch 15 minut k dobru, někdy třeba i víc, podle toho, o koho se jedná a o jakou schůzku se jedná.
0: Je to podle zásluh vlastně, takzvaně. A co se nám líbilo, jak to rozsek Jarda posílá hlasovku?
3: A já zdravím. Tady Jarda. Já mám takový pravidlo, který držím už léta a stojím si za ním. Co se týče čekání, tak je to jednoduchý. 5 minut povinnost, protože může se cokoliv stát, ujede tramvaj takovýhle. 10 minut slušnost a 15 minut, to už je blbo. Každopádně všem přeju, aby jejich kamarádi, kolegové vole chodili včas, aby na ně byl spoleh a mějte hezký den.
0: Tím to úplně zabil. Kamarádi vole, chodili vole včas. Tak jo. Akademická čtvrthodinka, tak ti bychom to asi mohli uzavřít. Za chvíli další hity Benson Boone, Edward Maja, Vika Gigulina a také aktuální doprava. Hezké ráno.
4: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na dálnici D5 na 5. kilometru ve směru na Prahu, stojí odstavené osobní auto a blokovaný je jeden jízdní pruh, počítejte s kratším zdržením. Dejte pozor, ať do toho nevletíte.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio City.

0: 8.29, tak co, Davide, bude dneska ranní update?
1: Bude, notebook nabitej.
0: Nebo já jsem se chtěl zeptat, jestli budeš zase dělat, že se ti vybil nočas, Mrk. Takže dneska máš nabito.
1: Mám nabito.
0: Doslova, pojďme na ranní update.
2: Ranní update.
1: Český ženský tenis slaví další výjimečný úspěch. Po postupu Darji Vidmanové do elitní stovky žebříčku WTA má Česko mezi nejlepšími tenistkami světa už 10 zástupkyň. Více hráček v první stovce mají už jen Spojené státy. Phil Collins zavzpomínal na své první setkání s Taylor Swift. Legendární hudebník přiznal, že už před více než 15 lety ho její vystoupení s písní White Horse naprosto ohromilo. Dnes říká, že její postavení největší popové hvězdy světa ho vůbec nepřekvapuje a že si svůj úspěch plně zaslouží. Superstar se po 5 letech vrací na televizní obrazovky. Nová řada odstartuje 2. září na televizi Nova. V porotě usednou Eva Farná, Pavol Habera, Jakub Prachař a Kelin. Vítěz nebo vítězka získá titul Superstar i finanční odměnu.
0: Aha.
1: A teď si zkuste schválně tipnout.
0: Vůbec nevím, jaká byla finanční odměna v prvních ročnících? Bylo vůbec něco?
1: Hele, v první řadě, která proběhla v roce 2004, žádná finanční odměna nebyla. Aha. Poprvé dostal vítěz peníze až v roce 2009 Martin Chodůr.
0: Chodůr, ty brďo, to si pamatujem, tohle jméno, kolik vyhrál?
1: Ten tedy vyhrál 100 000 eur, takže ekvivalent zhruba 2,5 milionu korun.
0: No tak asi inflace, tak nevím, 3 miliony dneska, nebo?
1: No a dneska je to právě míň.
0: Aha.
1: 2 miliony a já se si schválně tady udělal takový porovnání, že ten vítěz, Martin Chodůr, v roce 2009 vyhrál zhruba 2,2krát víc, než ten, který vyhraje letos.
0: To musíš se šetřit, prostě nedá se nic dělat. No. Zajímalo, kolik by nám třeba dali za tady ten zpěv, kdyby jsme zaspívali tohle, Davide, my dva.
1: Davide,
0: musíš taky.
1: Jsi zodpověděl.
0: Takhle, možná bychom měli teďka poslat nějaký prachy našim posluchačům my za tohle trápení.
1: A taky přihlášku do Superstar v tvým podání.
0: Asi to nechám odvážnějším, Davide. Pojďme na Cranberries. Dreams na Hit Radio v 8.32, tohle je srdcovka. Srdcovky si můžete dát cirkou plnářem mezi 12. a 13. 5 a jednu z nich jako tradičně vybíráte každý den vy. Tak užijte si Cranberries, hezké ráno.

0: 9 minut po půl deváté, jste zit rádiem, krásné ráno, Enrique Iglesias, Duel El Corazón. Nabíjíte si v práci svoje soukromé věci, mobil, powerbanku, elektrokoloběžku, nebo dokonce snad auto, tak právě tady čtu, že firmy tohle začínají řešit a začínají zakazovat nabíjení soukromé elektroniky u nás v práci. Dokonce píše se tady, že některým začínají energie srážet ze mzdy. Jak to teda jako funguje konkrétně, to jsem se tady nedočet, třeba v Open Space, nebo celkově, jak se to počítá, jak kdo zjistí, kolik jsem teda projel, abych si nabil tu powerbanku, těžko říct, nevíme, jo? Tak možná víc do hloubky radši nepůjdeme, aby nás neslyšel váš šéf, protože jestli nás teď posloucháte u vás v práci, tak dost pravděpodobně nás máte taky v zásuvce. A vytáhnout nás z ní by byla veliká škoda, protože za moment k vám letí další parádní muzika. Kamarád Be Mine, taky opět a Radeček, nejenom k vám do práce, ale i na cesty domů, anebo vám, kdo válíte šunky a máte leháro dovolenou. Tak hezké ráno.
1: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
2: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
1: Hit Radio.

slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

5 a Radeček, taky Mária Čírová, 8.50, tohle je středeční Nitrádio, díky, že posloucháte, krásné ráno. Mě by zajímalo, kolik vody vypijete za den, co? Taky i když jsou venku ty čtyřicítky, to trochu lajdáte, tak tohle máme stejně. No a vy, co pitný režim dodržujete, to vám moc závidíme. Nicméně, kolik teda správně tekutin za den vypít? Pište si. Pít až při pocitu žízně je podle Pavla Suchánka z Fora zdravé výživy pozdě. Pokud člověk dlouhodobě pije málo, můžou se začít tvořit močové či ledvinové kameny, hrozí i smrt, pozor. A člověk, to zásadní, by měl vypít zhruba 4 deci tekutiny na kilogram své váhy. Tak slyšeli jste to. 100 kilo, tak to mám 4 litry za den. Fa, bláhovej. Tak 2 litry a to je sakra málo. Tak jsem si řekl, tak mě napadlo, že bychom to mohli teďka spolu napravit, že bychom se mohli všichni společně napít. Kdo máte po ruce pití, lahev, flašku nebo nějaký pítko, tak pojďme se napít. Já tady mám 0,5 litru vody, tak si to dáme takhle živě. To je vončo. Myslím, že i vás to pobaví. Je to tam. Já mám splněno, a co vy?

0: Posloucháte Hit Radio, krásné ráno. Řešili jsme, že by se mělo vypít 4 dl vody na kilováhy. Společně jsme se ve vysílání napili a vy posíláte fotky, jak pijete. A to je naprosto geniální. Fotky z aut, kanceláří, od bazénu, fotka tady někde z kuchyně v restauraci. Tak jsem rád, že na vás mám alespoň trochu pozitivní vliv. No, nejsem já influencer. No, takovej zvyše, dobře. Tak k té vodě, co jste před chvílí pili, jsme přihodili ještě malý kavčo, espresso na Hit Radio v 8.57 a to byl poslední song dnešní snídaně. S vámi byl Michal a David. Jasmin se dneska vzala volno. Tak díky za společný ráno a těšíme se zítra v 6.00.
1: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
0: A těšit se můžete i na další parádní muziku. Ed Sheeran, Sam Feld a Remen, to všechno po devátý. Tak mějte se krásně, hezkou středu, ahoj!
1: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí před 9:00. Přejeme dobré dopoledne. Počítejte s kolonami, dlouhé zdržení vás čeká na příjezdu D5, a to od Rudné a pak na Pražském okruhu na úrovni Jinočan a Ořechu. Popojíždíte minimálně 15 minut. Kolona na 10 minut je hlášena z Barandějáku před Dobřížskou ulicí. Došlo totiž k dopravní nehodě. Komplikace jsou také na Černáku od sjezdu z Hradecké dálnice nebo na Štěrboholské na úrovni Štěrbohol. Popojíždění kolem 10 až 15 minut v této oblasti a předám ještě Aviatickou ulici na úrovni letiště. Tady v obou směrech počítejte s 10 minutami. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Hey, I'm Dua Lipa.
4: Hi, I'm Lenny Kravitz.
5: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: On air.
3: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio City.
2: 9 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí. Dobré dopoledne. V Praze a ve Středočeském kraji je vyhlášena smogová situace. Důvodem jsou vysoké koncentrace přízemního ozonu. Platí do odvolání. Omezit bychom měli zvýšenou fyzickou aktivitu, zejména v odpoledních hodinách. V Praze také platí výstraha před vysokými teplotami, bouřkami a vznikem požárů. Současné tropické teploty dávají organismu zabrat a pokud se tělo přehřeje, může dojít k úpalu. Jak poznat, že nejde už pouze o únavu z horka, vysvětlí mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová.
6: Úpal je vlastně selhání regulace tělesné teploty. Mezi příznaky patří suchá, horká, červená pokožka, horečka bez pocení, silný rychlý puls a tepavá bolest hlavy. Také přichází únava, zmatenost, závratě, nevolnost až zvracení.
2: Při přehřátí je nutné se přesunout do stínu a začít s ochlazováním, například vlhkým prostěradlem, mokrou houbou nebo chladnější sprchou. Místo rozsáhlého úterního požáru v Křečovicích na Benešovsku kontroluje dnes ráno termokamera. Poté by mohla být vyhlášena likvidace. V noci se skrytá ohniska už neobjevila. Celkově oheň zasáhl plochu zhruba 5 hektarů. Do smíšeného deblu na tenisovém US Open se po elitní Kateřině Siniakové přihlásil také český pár Karolína Muchová, Jakub Menšík. Samotný turnaj v mixu bude na programu 25. a 26. Hlavní soutěže ve dvou hrách odstartují v neděli 30. srpna.
7: Chránit životní prostředí můžeme za každého počasí. ASEKOL. Recyklace elektrozařízení. www.asekol.cz.
2: Dnešní noc byla opět tropická, horká, teploty se držely na 22 místě, dokonce až na 24 stupních. Čeká nás dnes velká oblačnost, postupně se přidají přehánky nebo dokonce i bouřky. Večer budou pak od severozápadu ustávat, no a maximální teploty by dnes měly v Praze šplhat na 35 stupňů.
1: Město je Urban, Urban je City. Startuje nejenergičtější dopoledne v pražském éteru. My jsme Hit Radio City a tohle je Kuba Urban.
0: Tak hezké dopoledne, přátelé. Ano, máme 3 minutky po 9 hodině. Já se potil, ale já se potil. To ti teda bylo.
2: Žádné mokré prostěradlo, ani nic si nevyužil, a tuto fintu.
0: I kdybych tam měl froté ručník, člověče, tak si myslím, že dneska to teda byl záhul.
2: Ano, doufám, bylo to náročnější.
0: Doufám, že už jsme z toho pryč, protože zítra by mělo přijít ochlazení. Takže jestli jste na tom byli dnes velmi podobně a máte za sebou takovou tu noc, kdy jste se každou chvíli probouzeli, tak věřte, že my vám dodáme dostatek sil na to, abyste i přesto to dneska v práci zvládli. Máme pro vás skvělou muziku, máme pro vás čerstvé informace, nejenom z Prahy, a máme pro vás samozřejmě další lístky, třeba i na Marka Ztraceného, a to v rámci našeho City Quizu. Přátelé, mějte se skvěle, ať se vám daří, za pár minut Sam Feld, taky Ed Sheeran a teď Raymond. Dobré dopoledne, Praho.

skvělý Ed Sheeran. Tomu to taky hraje, v podstatě na co šáhne, to se mu daří. A teď dohrál u nás ve čtvrt na 10. My jsme Hit Radio City. Přátelé, mám tady jednu zprávu. Ona, pozor, není zas tak vtipná, jak se možná na začátku zdá, jo. Ona je to celkem vážná věc, nicméně trklo mě to dneska ráno do nosu. Celníci odhalili gang překupníků chráněných druhů papoušků, jo. Ten gang dokonce působil v několika krajích tady u nás v republice a při tom záchytu celníci zajistili asi 100 ptáků. Teď si říkáte, co s nima asi dělají, že? Když to celníci takhle jako zabavují, to není jako oblečení, které zabavují tamhle někde na tržnici, hodí to do nějakého pytle a pak to může dlouho někde čekat, jo. Když zajistíte

0: už to bude 16 let, co tahle píseň měla svoji světovou premiéru, tehdy ještě pod jménem, oficiálním jménem Aviciho, což je vlastně, nebo bylo, občanské jméno Timberg. Tak přesně pod tímhle jménem se to objevilo tehdy věhlasné radiové show na BBC Radio 1, kterou uvádí Pete Tong už asi 25 let. No a to se psalo rok 2010. Následně potom v roce 2011 se to objevilo na pár živých vystoupeních Aviciho, no a pak už to byl obrovský hit. Velká vzpomínka a totální zápis do hudební historie. Co si dáme za chvíli u nás na Hit Radio City? Tak třeba Lady Gaga a nebo Damiano Davida.
1: Hit Radio. Každý má svoji srdcovku. Hit, který ho naučil milovat hudbu.

0: Datart pořádá Maxi Výprodej.
1: Cože? Maxi Výprodej?
0: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
1: Tak to je další level.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Hit Radio. Hit Radio.

Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám. Hit Radio. Když se probudíte do slunečného

Skvělá píseň. Výborná Lady Gaga, právě teď, Hit Radio City 937. No a taky za 10 dní zásadní věc, která se týká přesouvání se po Praze městskou hromadnou dopravou. Vzpomínáte si na to? Tunelbus, jo? Bude a už se to blíží. Jedna dopravní novinka, na kterou se teda přiznám, že se fakt těším. Jestli bydlíte třeba v Čimicích, nebo naopak bydlíte v Dejvicích, potřebujete do Čimic, do Kobylis, zkrátka nějaký spoj, který nám tady dlouho chyběl a museli jsme vlastně při cestách z toho severního města směrem do Dejvic využívat nejčastěji metro a nebo tramvaje, bylo to trošku zdlouhavější. Tak za 10 dní se bude cestovat o dost pohodlněji tady v Praze. Začínáme 15. srpna, kdy totiž vyjede dlouho očekávaný tunelbus. Nová linka, která ponese číslo 145, tak nově propojí sídliště Čimice, Kobylisy, Hradčanskou a Dejvickou a pojede tunelem Blanka. To nejlepší, žádný přestupy, prostě nastoupíte a za nějakých 13 až 15 minut jste z Kobylis na Hradčanský, což si myslím, že je skvělý. Ve špičce bude tahle linka jezdit zhruba každých 7 až 8 minut, takže by to mohlo být opravdu použitelné spojení pro každodenní dojíždění. Jsem docela zvědavý, jak se tenhle nový spoj osvědčí v praxi, jak bude samozřejmě fungovat i cestování tunelem Blanka, protože jestli bude fungovat tak, jak dopravní podnik slibuje, tak to může být jedna asi z nejlepších dopravních novinek letošního roku. Takže rovnou 15. srpna si to můžete vyzkoušet a pokud patříte mezi ty, kteří dneska přestupují na metru nebo objíždějí půl Prahy, spolehají na tramvaj a tak dál, tak možná, že už za 10 dní začnete jezdit o poznání příjemněji. Takže připomínám 15. srpna, nebojte se, z našeho vysílání se to určitě dozvíte. Teď jedna velká klasika, Runaway Train a za pár minut taky David Guetta a jeho Forever Young.

Jedna velká hudební klasika původně od Alphaville, tohle je spolupráce Davida Getty a Avey Max. A vy posloucháte Hit Radio City, máme 9:45, stále dobré dopoledne Praho. Včera se nám tady v Metropoli hrál velmi důležitý fotbalový zápas a dopadl dobře, tedy samozřejmě pro domácí a tím pádem pro pražskou Spartu, protože předkolo Ligy mistrů proti francouzskému Lyonu a nakonec po obrátce a velmi pěkném druhém poločase, tak parádní výkon a hlavně výhra 2-1. Samozřejmě ještě není úplně vyhráno. Podrobné informace vám přineseme v dalších zprávách a za pár minut taky Wanted anebo Čirasky.

0: špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a M-ko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: Tak musím říct, že letošní léto z Činasky je velmi intenzivní. A dokonce, prosím tě, dobrá zpráva, my jak jezdíme společně celou tour po republice,
1: ano,
0: v rámci Open Air Tour 2026, tak budeme v Praze.
1: A kdy? Je.
0: Budeme v Praze.
1: Nově zpráva.
0: Přidaná 19. zastávka celého tour a je to 15. září v úterý v Loděnici.
1: Tak to je příjemný dojezd prázdnin.
0: Ano,
1: vlastně.
0: Bude to skvělé, ano. Takže všichni jste zvaní. Mimochodem Michal Malátný přijde, tuším, za 14 dní sem k nám do vysílání, aby jsme si potom pokecali, a kdybyste se náhodou chtěli i vy zúčastnit, budeme samozřejmě rádi, pač já tam jsem taky. Důležité je, že pro vás máme čerstvé informace přímo z Prahy, víme, co se děje.
1: Začneme na silnicích, nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Připomínám, dnešní komplikace od rána přetrvávají na Barandovském mostě, i když nehoda v Dobřížské byla odstraněna, stále Barandákem popojíždíte, a to minimálně 10 minut. Odrůdné zdržení na Pražském okruhu pak následuje na úrovni Jinočan a Ořechu, celkem v oblasti naberete 15 minut, a v opačném směru přerušovaná kolona od Komořan, tady se připravte směrem k letišti na 5 až 7 minut v koloně. Přidám ještě Štěrboholskou, dál na Běchovice, tady se zdržíte minimálně 10 minut. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Už tam budem?
7: Nech toho.
6: Naštěji už tam budem.
7: Přestaň.
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio City.
1: Je 10 hodin, krátké správy pro Prahu a okolí. Dobré dopoledne. Úseku Albertov Otakarova nejezdí v obou směrech tramvaje. Trakční vedení poškodil nadměrný náklad. Linky 7, 18, 24 a 39 jezdí odklonem. Úseku Albertov Otakarova je zavedena náhradní autobusová linka X24. Provoz by měl být obnoven až popoledni. Pražská záchranná stanice pro volně žijící živočichy přijímá v horkých dnech více zvířat. Nejčastěji dehydratovaná a vysílená mláďata, rorýsů a síkor nebo veverek. Denně jich ošetří vyšší desítky. Při první letošní vlně horka jich za jeden týden přijali rekordních 578. V kladenském průmyslovém areálu v části města Vrapice večer zemřel muž. Spadl z mostového jeřábu. Okolnosti, včetně toho, zda šlo o zaměstnance a pracovní úraz, vyšetřují policisté. Fotbalisté Sparty po obratu porazili doma v úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů Lyon 2-1. Pražané prohrávali od konce prvního poločasu po vlastní brance. Otočku v rozmezí 63. až 69. minuty pak zařídili Matěj Rineš a po jeho centru také John Mercado. Záložník Adam Karabec hodnotil průběh zápasu takto.
2: Myslím, že to bylo smolný, to jsem si fakt říkal, to se může stát jenom nám, ale fakt jsem pyšnej, jak jsme to zvládli, protože tenhle výsledek je hrozně důležitý, že nám to dodalo velký sebevědomí, že můžeme hrát takovýhle zápasy a můžeme odehrát na takovýhle úrovni. Takže si myslím, že hlavně je teď ten výsledek a jakým stylem jsme to odehráli.
1: Odveta se hraje za týden ve Francii.
3: Chránit životní prostředí můžeme za každého počasí. ASECOL. Recyklace elektrozařízení. www.asecol.cz.
1: Většinou polojasná, postupně oblačná obloha, odpoledne na večer přeháňky nebo také bouřky, teploty kolem 35 stupňů a slabý severozápadní vítr.
0: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
4: Ano, po svačince, po kávičce, možná teď před nějakým tím meetingem a také už po první možnosti, že vás někdo v práci naštval. I to se může stát po 10. hodině, ale ne, že bychom vám to přáli. Co ty, zatím v pohodě?
1: Zatím mě nikdo nenaštval, svačinku jsem měla, ty máš taky připravenou.
4: Tak nemám.
1: Všechno je v pořádku.
4: Mám takovou zajímavou kombinaci, je to tvarohový koláček s rajčetem.
1: No, rajčátka jsou domácí bio z balkónu.
4: No, tak to je nádhera.
1: A tvarohový koláček je tady od naší oblíbené místní pidi kavárničky.
4: Tak za normálních okolností bych vám řekl, že za chvíli tady máme City Quiz, ale já pravděpodobně budu jíst, takže uvidíme, jestli se k tomu dostane. Ne, nebojte se, City Quiz tady bude, mám tady ještě další, poslední, v podstatě téměř na poslední chvíli vstupenky na Marka Ztraceného na tenhle pátek, ale něco k tomu musíte udělat. Nebojte se, i dneska to bude celkem jednoduché. Tak poslouchejte Hit Radio City, tady je Alvaro Soler, za pár minut Linkin Park a přejeme dobré dopoledne, Praho.

0: Tak co, zapaluje vám to, ale já bych řekl, že jo. Protože třeba Zdenda tady ví naprosto správně, jaká byla dnešní soutěžní odpověď. Mám tady zprávu taky od Katky, ta to ví taky moc dobře, další Katka to ví taky moc dobře. A doplňovali jste úplně bez problémů. Zdravíme Timču, zdravíme Radku, zdravíme Michala, Ondru, taky Dominika. Všichni věděli naprosto správně a bezpečně. Stejně tak to věděla další Katka, která je se mnou na telefonu. Hezké dopoledne.
1: Ahoj.
0: Tak Katuš, v práci? V práci?
1: Ano, bohužel v práci, v těch vedrech.
0: Hele, a klimatizace tam je někde, anebo funíte tam všichni?
1: Máme, naštěstí tady máme každý v kanceláři klimatizace.
0: To je dobrý, to je dobrý. Chtěla by si na koncert Marka Ztraceného?
1: Strašně ráda bych šla. My jsme na něm byli vlastně loni na zpátky tour s mamkou, takže bych strašně ráda šla na další.
0: Super. Já si vlastně takhle blbě ptám, jo, to je jasný, že by si chtěla. Hele, mám ještě pro všechny ostatní posluchače, kteří třeba naladili později. Dneska jsme hledali jedno slovo, které nám chybí v textu písně Marka Ztraceného. Připomenu. Yeah, yeah.

0: No a teď už je to na tobě, aby si řekla, jaká, nebo co nám tam chybělo, jaké slovo?
1: Vyhrávají všichni.
0: Jo, dobře. Dnes je ten den, kdy vyhrávají všichni. Naprosto správně. Ester Ledecká, která si střihla s Markem Ztraceným tenhle duet, a uvidíme, třeba se objeví taky na letenské pláně, protože ty tam budeš a ty si to zkontroluješ. Takže gratuluju moc. Na pátek si měla nějaký plány?
1: Neměla.
0: No tím lépe. A vezmeš zase maminku jako v tom prvním případě?
1: Asi jo, asi hned zavolám, jestli půjde se mnou, že budu ráda.
0: Super, tak užijte si to moc, počasí bude perfektní, nálada bude skvělá, letenská pláň bude jedinečná a my se tam určitě potkáme. Takže dneska to zvládni v práci, pozdravuj maminku a těš se na pátek, jo?
1: Děkuji.
0: Díky a zůstaňme ještě na telefonku. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Další příležitost a to vlastně úplně poslední, tady bude zítra, tak dobře poslouchejte, protože City Quiz vás dostane na Letnou, úplně v pohodě. We'll be right back.

0: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Hit Radio.

Sound of Silence, tohle je vlastně klasika původně ze 60. let od pánů Simona Garfunkla, ale tohle byla verze od Disturbed a to vlastně s rokem 2024. Ono už to běží nějaký čas. Posloucháte Dopoledne u nás na Hit Radio City. No a já mám pro vás nabídku toho, co budeme hrát dneska večer. I po 18. hodině dneska vás čeká náš hudební speciál, tedy Hit Radio Classic, kde objevujeme, a nebo spíš znovu objevujeme a vytahujeme rarity let 80., 90. a také milénia, písně, na které jste možná zapomněli, i když pravda na tuhle, kterou pro vás mám, na tu nejde moc zapomenout. Je to 80., konkrétně rok 1984. A byl to vlastně, tuším, druhý single z alba The Unforgettable Fire. Odborníci už budou jistě vědět, nadšenci taky, ano, bavíme se o YouTube. A tohle prostě byla jako fenomenální. Tahle píseň byla napsaná jako podsta vůdci hnutí za občanská práva, Martinu Lutherovi Kingovi juniorovi, a v době svého vydání se setkala vlastně celkem se smíšenými reakcemi kritiků, ale pro YouTube představovala asi jeden z největších komerčních úspěchů. Tak tady je připomenutí, co vám hrajeme každý večer po 18. Tady jsou YouTube a Pride.

0: Jo, jo, tak tohle je Taylor Swift. Prostě královna, současná absolutní hvězda. A to nejenom na poli hudebním, ale v podstatě na poli celého showbiznesu, jo? Její novinka, All Polite, právě teď ve vysílání Hit Radio City. Mimochodem, víte, co to je? Jsem si to musel najít. Opalit. Uměle vytvořené sklo, podobné drahokamu opálu. Taylor řekla, že jí to slovo tak zaujalo, protože opál, tedy přirozený kámen, je její oblíbený, no a je i narozeninovým kamenem jejího partnera. A teď už vlastně manžela, protože oni se vzali a proto vlastně vydává tenhle další single. Mimochodem z toho multiplatinového alba je to další singlovka, která se dočkala taky skvělýho videoklipu. Vřele doporučuji, mrkněte se na to. Peter Pitch Project, Coldplay a nebo další skvělé hity u nás na Hit Radio až do 11.
1: Hit Radio. Hit Radio.
2: You ready, girl? Come on. Let's do this, gangsta.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 210 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
3: Hit Radio City.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: We Pray, Coldplay a taky Burma Boy. Jedna z těch velkých hudebních klasik, které pro vás máme tady u nás na Hit Radio City. No a samozřejmě blíží se 11. hodina a tím pádem vám nabídneme zase další velké hity. Nebojte se, na 937 budeme pokračovat. Imagine Dragons nás čekají, taky Tom Odell a nebo Offenbach a jejich Overdrive. Chystáme pro vás taky další čerstvé zprávy, to všechno samozřejmě už za pár minut. No a pojďme se taky podívat, jak to vypadá na silnicích. Tady jsou nejlepší dopravní informace z Prahy a nejbližšího okolí. Máme ze všeho nejdřív jednu zprávu přímo od vás.
1: Zdravím, že to říct, že tady řidičerka, ti z vás máte plánu jet odstup do centra, tak spozorněte v místě, kde končí dálnice a začíná městský okruh, který je Liberecká, tak bohužel bouračka dvou osobních aut s kamionem v pravém proudu a provozní kapaliny v pravém proudu, tudíž se sypuje do levého. Tak počítejte, že kolona bude narůstat. Mějte se krásně, jestli zbytek ne.
2: Jirkovi děkujeme za aktuální informace. My se ještě podíváme na Pražský okruh na D5, tady na úrovni Jinoča na Ořechu. Při nájezdu počítejte také s 5 až 10 minutami. No a komplikace jsou také na Barandáku a v Dobřížské ulici směrem do centra nebo v okolí magistrály. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7. On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City.
2: 11. hodina, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré dopoledne. Čištění historické památky Karlova mostu pokračuje. Pracovníci specializované firmy pracují s využitím lodě a horolezecké techniky. Silným proudem pak odstraňují náletovou zeleň, řasy a další vegetaci. Práce popíše správkyně Eva Strejčková.
4: Karlův most je postavený z mnoha druhů pískovců a některé jsou odolnější, některé už jsou hodně degradované, takže ruka, která drží tu vapku, která samozřejmě není puštěná na plný pec, tak ví, co má dělat, a některé věci jsou odstraněny pouze tou vodou, některé věci budou odstraněny ručně, následně potom musí dojít k té kamenické opravě.
2: Práce potrvají ještě několik týdnů, pohyb po Karlově mostě ale neomezují. Středočeští hasiči měli kvůli bouřkám více výjezdů. Stromy v kraji padaly i na jedoucí auta. Od včerejších 15 hodin do dnešního rána zaznamenali 162 událostí, z toho jich 100 souviselo s počasím. Nejčastěji na Rakovnicku, pak v okrese Praha Východ a na Mělnicku. Výstraha před bouřkami platí pro Prahu a střední Čechy také dnes. E-shopy kvůli vedrům omezují nebo úplně stahují prodej a rozvoz některých potravin, jako je čokoláda nebo oříšky. Chtějí zachovat kvalitu svých výrobků. Omezení se týká zejména dnů, kdy teploty přesahují 25 až 30 stupňů. V minulosti bývaly podobné kroky podle nich spíše ojedinělé. Hokejovou osmnáctku čeká na turnaji Hlinka Grecky Cup v Kanadě přímý souboj o postup do semifinále, a to proti Finsku. Svěřenci trenéra Jaroslava Nedvěda nastoupí proti Severanům od 11 večer našeho času. Do play-off je posune jakákoliv výhra.
5: Chránit životní prostředí můžeme za každého počasí. ASEKOL. Recyklace elektrozařízení. www.asekol.cz.
2: V průběhu dnešního dne zůstane většinou polojasno, odpoledne se přidají další mraky, malá pravděpodobnost přehánky, na večer se ale mohou objevit silnější bouřky. 35 stupňů odpolední maxima a severozápadní vítr k tomu.
3: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
0: Tak jo, víte, co budete dělat přesně za 15 dní? Cože, že vy nevíte, co budete dělat přesně za 15 dní? Že teďkom počítáte, máte 5. srpna plus 15, to je 20. srpna. No jo, City Picnic.
2: Já jsem čekala, kam míří, že pak mi to docvaklo.
0: Takže malá pozvánka od nás rozhodně bude následovat, ať víte, na co se máte těšit. A skvělá muzika je připravená i po 11. hodině. My jsme Hit Radio City, Tom Odell, Offenbach a nebo Imagine Dragons. Hit Radio.

0: Imagine Dragons a Beyoncé. Nebo za pár minut taky The Calling a jejich Wherever You Will Go. To samozřejmě během následujících minutek u nás v rámci velkých hitů na Hit Radio City. Ale pozor, přátelé, já vím, že je to relativně nedávno, co jsme se všichni sešli na Žižkově, na Parukářce a užili jsme si další City Picnic, ale my nezastavujeme, nemáme zpoždění, ale nezastavujeme.
1: City Picnic, festival, co se vejde na deku.
0: Já jsem to počítal, no tak dneska máme 5. srpna, tím pádem 15 dní nám zbývá do další, tentokrát třetí zastávky City Picniku a na třetí díl se sejdeme, přátelé, na Ladronce. Takže moc zdravíme okolí Ladronky, dojedete tam úplně jednoduše krásně MHD, tramvají a užijeme si to jako skvěle. Takže 20. srpen, to je to datum, které si musíte zapsat do kalendáře, abyste odpoledne byli přítomni, vzali si deku, kamarády, rodiče, kolegy z práce klidně, prostě celou rodinu a užili si City Picnic za doprovodu jako fenomenálních umělců. Moc rád můžu říct, že naše pozvání přijal Miraj Navrátil, který dorazí jen tak s kytárkou, a taky Richard Krajčo, přátelé. Takže sestava na třetí City Picnic je víc než silná. Budeme tam samozřejmě jako vždycky, já, Káča, bude tam určitě Dominik s Vincentem z odpoledne a řada z vás, kteří nás takhle posloucháte. Takže vstupy jako vždycky zdarma a my se budeme těšit 20. srpna na Ladronce. Zapište, já doufám, že to máte zapsaný. Bude to velký, bude to skvělý a bude to s Mirajem a taky Richardem Krajčem.
1: City Picnic. Festival, co se vejde na deku.
2: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. ČPP.cz.
3: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí

0: But you're just a boy.
1: Letenská pláň Marka Stračeného. Do největšího koncertu v českých dějinách zbývají dva dny.

než jak nás učili život vnímat. Není to špatné, je to jiné.

pár snů po čase zhaslo. No to, jak život zrychlil z nuly na sto. Pak šlo to s námi od desíti k pěti. Dobrý je, že dá se snít i

a pánové, tuhle písničku jsem složil proto, aby jsme roztancovali celý Eden. Jděte do toho.

píseň, kterou známe všichni, The Calling, právě teď Hit Radio City. Přeju vám krásné dopoledne, stále ještě máme 5 minutek před 11:30, což je, už vám kručí v břiše. No tak to je možná nejvyšší čas se podívat, co zase navařili ve vaší oblíbené restauraci, kterou máte kousek od práce. Mrkněte se na denní meníčko a svolejte kolegy a vyražte spolu, jo? Jenom pozor, stejně jako včera nebo předevčírem, zase je tam vedro, jo? Takže než dojdete do restošky, velmi pravděpodobně uroníte nějakou tu potící slzu. Ale nebojte, zítra už by to mělo být o něco lepší. Máme pro vás další hudební menu tady u nás na Hit Radio City. Pitbull bude, a nebo Daša?

0: freedom.
1: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
2: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
1: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 210 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu. Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu. Hit Radio.
4: Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times

Hrajeme Dašu právě teď u nás na Hitrádiu City, a to krátce po 11:30. Hudební zprávy, i když je takzvaná okurková sezóna, to znamená, máme léto, všichni spíš dovolenkují, než by něco dělali, ale představte si, v Americe to funguje trošku jinak, jo. Ariana Grande je teď na svém turné a vypustila takzvanou bombu. Stáhne se z veřejného života, jo. Tahle americká zpěvačka po dokončení své túry, což bude, prosím vás, příští měsíc, tak nějakou dobu o ní neuslyšíme, jo. Dokonce odvolala svoje účinkování v připravovaném muzikálu v Londýně. Ona totiž v pátek vydala svoje nové album, 8. studiové album v řadě, a existuje videoklip i k vlastně titulní písni, která se jmenuje Petal, a ten zpěvaččin vzhled na sociálních sítích docela vyvolal jako paniku, spekulace o jejím zdraví, jo. Ta holka je opravdu jako hodně hubeňoučká, jo. A ona v rámci svého tiskového mluvčího tak vydala prohlášení, že se těší na to, až to celý dokončí to turné, uzavře ho a na nějakou dobu si brá prostě zaslouženou pauzu od veřejného vystupování a další práce, která je vlastně jako na očích veřejnosti. Mimochodem, to turné je velmi výdělečné, úspěšné, odstartovalo někdy v červnu a bylo to v Oaklandu a od té doby Ariana Grande vystoupila v řadě míst napříč Spojených států, včetně třeba Los Angeles, Atlanty, New Yorku, a právě ten konec se očekává 1. září. A když už mluvíme o téhle dámě, tak i když nám oznámila, že se stahuje na nějakou dobu z veřejného života, já si myslím, že bychom jí měli věnovat nějaký ten single, protože ona má fakt dobrý hlas. Ariana Grande a Z, Break the Rules.

Tak tohle byl Miraj u nás na Hit Radio City. Miraj, který se na vás těší už na dalším City pikniku. Mluvil jsem o tom 20. srpna Ladronka a kromě Mira je třeba taky Richard Krajčo. Ode mě ještě jedna pozvánka, zásadní, a to na letní Letnou, protože už se nám to taky blíží. 12. srpna to celé odstartuje a zase vlastně ten konec prázdnin si můžete užít na Letné, kde už nebude Marek ztracený, ale bude tam nový cirkus a lístky už jsou v předprodeji na tenhle velkolepý festival Letní Letná. My u toho nebudeme chybět. Já se pomalu ale jistě loučím, Kuba Urban vás zdraví, mějte se skvěle a zase zítra přesně v 9. Ahoj.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. V okolí Černáku na příjezdu Hradeckou dálnicí počítejte s více auty směrem do Kbelské. Zdržení kolem 10 minut hlásíte také na sjezdu z D5 na Pražském okruhu směrem k D1. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěžte, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
1: Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv pře Lucie Daňková. Vysoké teploty jsou pro některé lidi větším rizikem. Horké letní počasí nejvíce ohrožuje seniory, děti do 4 let a těhotné ženy. Jak účinky extrémního horka zmírnit, poradí mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová.
6: Noste lehké, netěsné oděvy světlých barev a s převahou přírodních materiálů. Důležitá je pokrývka hlavy. Oči chraňme slunečními brýlemi. Nejlepší je střídat čistou vodu s minerálkou, a to prohrazení ztrát solí. Dobře poslouží i chlazený slabý čaj, ať už černý nebo bylinkový.
2: Naopak nevhodné jsou nápoje s vysokým obsahem cukru. Česká armáda v horkých dnech upravuje výcvik i péči o techniku. Zachovat chce bezpečnost personálu i provozu schopnost techniky. Nejnáročnější činnosti přesouvá do ranních a večerních hodin, upravuje výstroj nebo část výuky přesouvá do učeben. Zhruba 3/4 Čechů považují klimatickou změnu za závažný problém. Necelá polovina lidí pak volá po okamžitém řešení. Ukázal to exkluzivní průzkum pro Novinky. Na tom, že klimatická krize je problém, se shodne nadpoloviční většina voličů všech stran, kromě SPD. V popírání překonává i motoristy, kteří klimatickou krizi prohlásili za ukončenou. Teď ještě pohled k nám. Mince, deskové hry nebo trička, další předměty obsahuje časová schránka. To dopoledne uložili členové Sdružení Nového města Pražského do země na Václavském náměstí. Využili k tomu chvíli, kdy se stavba nové tramvajové trati dostala do finální fáze. Schránka obsahuje také poselství s popisem aktuální nálady ve společnosti.
7: Chránit životní prostředí můžeme za každého počasí. ASEKOL. Recyklace elektrozařízení. www.asekol.cz.
2: Odpoledne většinou polojasné, postupně čekáme přibývání mraků na oblačno, objeví se přehánky nebo dokonce i silné bouřky, 35 stupňů a vítr od západu.

Je 12 hodin, 2 minutky k tomu, možná právě teď také slyšíte sirény a to znamená, že tady další nový měsíc, první středa v měsíci, páni, toto letí. No, na druhou stranu, já jsem rád, že 24 hodin uteklo jako voda a opět pro vás můžu mít připravený srdcovky Hitrádia, 5 legendárních hitů, které půjdou po sobě, no a ten šestý pak bude na vaše přání. Jako první srdcovku tady mám hit, který 100% znáte. Slyšeli jste ho už milionkrát a naposledy možná před 100 lety. Ale tušíte, ze kterého roku tahle srdcovka je? No, nejdřív si ji dáme a pak vám řeknu správnou odpověď. Zatím zkuste psát tipy na 777 937 777.

0: Kung Fu Fighting, srdcovka číslo 1 na Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Tohle je jako reálně píseň, která nás provází téměř celý život. Někoho úplně celý život. Já jsem se ptal, jestli si dokážete tipnout, z jakého roku to je. Tak chodíme tady zprávy 1986, 1989, 1985. Mám tady dokonce i nějakou hlasovku, tak schválně.
3: Ahoj, já tě zdravím, já
0: zdar.
3: To Kung Fu fandím. To je z koho? Toho filmu, no já si nemůžu teď konspektovat. Policajt z Beverly Hills, jestli se nemýlí. Z 87. nebo 89. ne? Ale je to dobrý, děkuji, ahoj.
0: Díky, díky.
3: A nebo spíš je to z filmu Kloušík z Beverly Hills, jo. Protože to je spíš...
0: No, z jakého filmu to určitě je, každopádně ani 84, ani 87, ani 89. Ty se normálně jako sedněte si, protože tohle je hit z roku 1974. Začátek 70. let. Ta první polovina, to je masakr. Já bych to v životě neřekl. Jako reálně, kdybych to slyšel poprvé, tak přesně řeknu, hele, konec 80., začátek 90. Ale tohle je opravdu rok 1974. Je to stejný rok, jako například v Česku do kin šel film Jak utopit doktora Mráčka. A zároveň v roce 1974 se poprvé v Praze spustilo metro. Jo, to je prostě první rok, kdy začalo v Praze jezdit metro. Tak takováhle dávná doba to je. Kdo by to byl řekl? No, tak můžeme tipovat dál. John Lennon, Woman. Tady byste se dokázali tipnout. Pojďme si dát dneska takovouhle tipovačku. 777-937-777. Co to je za rok?

0: ELF, 3 AM na Hit Radio, rok 1991. Před chviličkou taky zazněl John Lennon s písní Woman, což byl přesně rok 1980. No, je to dneska opravdu jedna krásná srdcovka za druhou.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A my v těch srdcovkách pokračujeme dál. Ptal jsem se vás, jestli byste se dokázali tipnout, z jakého roku byla právě píseň od Johna Lennona. Tak tady už jste všichni byli, nebo z 90% velmi blízko, všechno kolem toho roku 1980-1981. Takže gratuluju, hezky. A najednou tady mám zprávu, kterou píše Milan. Čau, vím, že to sem nepatří, ale teď momentálně mezi Mostem a Teplicema na 13. černý Kodiak. Ale to se patří vždycky, jo? Tak zdravíme tam medvěda, jo? Černý Kodiak, teda na 13. tak dávejte pozor. Mimochodem zdravím do každého policejního auta, protože v těchto vedrech to mají chlupatý fakt těžký, teda. A tak si dáme si další srdcovku, kterou tady pro vás mám připravenou. No a schválně, jo, když už teda si tady povídáme o policejních kontrolách, zajímalo by mě v minulosti, když takhle dneska vzpomínáme na to, co se dělo tenkrát, měli jste někdy nějakou zkušenost třeba s veřejnou bezpečností? Jo? Negativní, pozitivní, to už je jedno. Vzpomínáte, měli jste někdy takovýhle nějaký jako průšvih tenkrát v těch devadesátkách, osmdesátkách? Co to bylo? Pochlubte se, dejte nám příběh na 777-937-777. Můžete to napsat, nebo klidně pošlete hlasovku. A my si dáme další srdcovku, už čtvrtou, páni, toto letí. Catherine the Way.

0: Travis McCoy a Bruno Mars na Hit Radio ve 12 hodin 22 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Dneska v srdcovkách tak trošku vzpomínáme i na některé naše průšvihy z mládí a ptal jsem se, jestli jste měli někdy co dočinění s policajtama a ideálně jako v těch 90kách, 80kách, tenkrát i s veřejnou bezpečností, tak těch zpráv je tady strašně moc, ale co mě zarazilo, tak třeba tady Patrik píše: čau, já měl v 90kách jednu scénku v hospodě, byla tam šťára, já se podobal jednomu hledanému, skončil jsem hubou k zemi v klepetech a nakonec mě teda pustili z policejního auta, tenkrát jsem ani moc neprotestoval, radši měl jsem fakt nahnáno. Zdravím. Další zpráva, tak to tady máme hlasovku. Tak jsem sám zvědavej.
3: No, Jirko, to s těma policajtama, s těma klupatejma, to bylo výstižný teďko, jako jestli tě někdo poslouchá, tak se museli jako smát, jako to jako doopravdy. Ale prosím tě, jak jsi se ptal, nějaká pozitivní v těch letech, no, když jsem začínal jezdit autem, tak jsem neměl řidičák. No tak mě párkrát zastavili,

0: dali mi to za 5 000, no, pak mi dali zákaz řízení, protože jsem to ještě porušil, no, a dneska jezdím kamionem a když mě zastaví na kontrolu, tak mi říkají, za co vám sebrali řidičák? Já říkám, mě ho nikdy nesebrali. I to tady vidíme, že vám ho odebrali. Já říkám, mě ho nesebrali, já jsem ho nikdy neměl, ten řidičák. Tak vždycky na mě kouká jak blázni, no, tak asi myslím, že si z nich dělám vždycky srandu, no, tak zatím, hele, měj se, ahoj.
1: Díky moc za hlasovku, zdravím tamhle do kabiny, že jo? A je to pravda, no? Prostě nemůžou ti sebrat něco, co nemáš, že jo, to je krásný. Jirka píše, já když jsem v 90. si za první letní brigádu pořídil vojetou červenou Javu 21 a jel jsem s kamarádem na lov děvčat kolem plzeňského náměstí, tak nás zastavila hlídka VB a dostal jsem pokutu 20 kč za to, že mi nesvítilo zadní světlo. Taky dobrý, taky dobrý, děkuju. Ještě v rychlosti takhle kouknu. Čau, tady Ota. Tenkrát jsme s bráchou pořídili motor zvanou Fichtl. No jasně, Fichtl, boží. A mně bylo asi 10 let a chytla mě veřejná bezpečnost, pájce měl v protisměru, přímo proti ním. Ale naštěstí to máma zahrála na to, že se mi bratrovi bez dovolení ukrad. A nic se nestalo. Čau, Ota. taky díky. Moc hezká historka. Moc hezká historka. Hodí se nám do dnešních srdcovek. No a tak si možná už za chvíli dáme ještě nějakou srdcovku z doby veřejné bezpečnosti. No, uvidíme. Nechám to na vás. Poslední srdcovka je na vaše přání, tak mi pište, co byste dneska chtěli slyšet. A to na číslo 777 937 777.

0: Nakupte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Eva Farna, Perpetuum mobile. 12 hodin 36 minut.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Je tady poslední srdcovka, která je na vaše přání a dnes to bude o to slovenské kapely, protože čím dál tím víc. Je to zvláštní. Opravdu od pondělka poslední týden, tak mi sem chodí pořád a pořád víc přání a SMSek na WhatsApp Bitrádia 777-937-777 a to na skupinu Tublatanka. Tublatanka. Konkrétně na píseň Pravda vítězí. Dneska si o ní napsal Karel, napsala si o ní Martina a napsala si o ní Lucie. Tak nevím, jestli spolu nesedíte všichni tři někde v jedné kanceláři. Pokud ano, tak se vám to krásně povedlo. Jinak pokud ne, no tak jasně. Jenom proč? Jak vás to napadlo? To by mě zajímalo. Proč Pravda vítězí Tublatanka? Klidně ještě napište na 777-937-777 a to i vy, pokud jste si o ní dneska nenapsali, ale máte ji rádi, tak co vás na této písni nejvíc baví? Je to samozřejmě píseň, která v jednu chvíli byla trošku kontroverzní, zároveň byla obrovským symbolem. Co symbolem? Stala se nepsanou hymnou sametové revoluce, a to nejenom na Slovensku. Heslo, které nás provází už od období husitů, se už v roce 1920 poprvé objevilo také na vlajce prezidenta republiky a o několik desítek let se jej svou skladbou rozhodla oživit tedy právě slovenská rocková formace Tublatanka. No tak jo, tak pojďme si dát tohle motto, které je vlastně jako potřeba si i v roce 2026 připomenout. Tady je srdcovka na vaše přání, Tublatanka, Pravda vítězí. Na Hit Rádiu.

0: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Datart pořádá Maxi výprodej.
2: Cože? Maxi výprodej?
1: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
2: Tak to je další level.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Na Hitrádiu krátce před 13. hodinou Shakira, která nás vzala do zoo. Za chviličku tady budeme mít další kočku, tentokrát Katy Perry. A také Luci, která má pro nás nejnovější zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Na úrovni Jinočan a Ořechu od sjezdu z D5 směrem k D1 koluny na zhruba 5 až 7 minut. Popojíždíte částečně také Barandákem nebo Štěrboholskou spojkou na úrovni Štěrbohol. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hitrádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hitrádia.
3: Už tam budem.
4: Nech toho.
3: Raději už tam budem.
4: Přestaň.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90. A M-ko mysli 500 gramů za 69,90. Až do 11. srpna. Kaufland.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Silné bouřky odpoledne a večer zasáhnou centrální část Česka. Doprovázeny budou nárazovým větrem, přívalovým deštěm nebo krupobytím. Zítra ráno a dopoledne se do centrální části vrátí a stejně jako dnes se budou posouvat od jihu k severovýchodním Čechách a na sever Moravy. Letní vedra omezují také posílání některých potravin. Vysoké teploty, které převládají, je mohou poškodit, jak popisuje mluvčí potravinářské komory Marek Zemánek.
3: Například čokoláda a tyčinky s polevou ztrácejí svou strukturu již při 25 stupních. Následně, když opět stuhnou, tak dochází k takzvanému tukovému výkvětu neboli šedivému povlaku. Potravina tím ztrácí svou původní chuť.
2: V kovových boxech mohou teploty v horkých letních dnech šplhat přes 50 stupňů. Na východě Německa se srazilo nákladní letadlo s dronem. Ke srážce mělo dojít krátce po startu letadla z letiště v Lipsku. Letadlo následně nouzově přistálo v Hanoveru. Podle německého listu Bild se nad letištěm pohyboval dron s připevněnou výbušninou. Teď se ještě podíváme k nám. Pražská záchranná stanice pro volně žijící živočichy přijímá v horkých dnech více zvířat. Nejčastěji dehydratovaná a vysílená mláďata rorýsů a síkor nebo veverek. Denně jich tedy ošetří vyšší desítky. Při první letošní vlně horka jich za jeden týden přijali rekordních 578. Kritická situace je u samic.
4: Chránit životní prostředí můžeme za každého počasí. ASECOL. Recyklace elektrozařízení. www.asekol.cz.
2: Také dnešní odpoledne zůstane parné, teploty kolem 35 stupňů, většinou polojasná, postupně oblačná obloha. Poukat bude od západu na večer bouřky.
0: Jirka Pelnář, Hit Radio.
5: Dnešní odpoledne pokračuje dál, první středa v měsíci srpnu, 13 hodin a 3 minuty, posloucháte Hit Radio. Jak říkala Lucie ve zprávách, tak ano, šílený horka, ale ženou se na nás tak nějaký bouřky, vichřice, teď byl ne úplně tornádo, ale downburst se to jmenuje. Říkám to správně, viď? Takhle to bylo na Děčínsku.
2: Ano, ano, ano.
5: Co to je vlastně, jaký je rozdíl mezi tímhle větrem a tím druhým větrem, tak i to vám řeknu za chvíli. A k tomu si dáme další hity.
0: Hit Radio City.
5: Teď například Katy Perry, no a zároveň si budeme povídat i trošku navážno o pojištění majetku. Už za chvíli, buďte s náma.

kytarou, který dobil celý hudební svět. Ed Sheeran na Hit Radio ve čtvrt na dvě hodiny, ve čtvrt na dvě odpoledne, teda jsem chtěl říct, že už je to jako hodin, jo. Zásadní otázka, máte dobře pojištěný auto a taky svou domácnost? Kdyby náhodou zase přišlo podobný tornádo jako včera večer na Děčínsko. Ono to jako nebylo doslova tornádo, ale ten mega vítr za sebou zanechal teda šílenou spoušť. Utrhaný střechy, zničený auta a taky spoustu slz majitelů. My jsme vyrůstali v době, kdy prostě buď foukal vítr, nebo to byla šílená vichřice, nebo to bylo tornádo. Ale teď se všude objevuje nový název Downburst. Možná jste to viděli taky všude, dávejte si pozor, přichází downbursty, jo, psáno D-O-2-T-V-N-B-U-R-S-T, prostě dolní bursty, downbursty. to je zásadní jev, který se objevuje právě především, když je teď momentálně takovýhle horko. A pak přijde to brutální ochlazení a ten brutální déšť. Konkrétně je to velmi silný propad studeného vzduchu v bouřce. Mrak prudce chrlí vzduch a déšť k zemi a po dopadu na zem se vítr rozfoukne všemi směry ven. Jo. Dělá velký škody jako tornádo, ale ten vítr se netočí v kruhu, ale tlačí vlastně všechno z jednoho místa. Jako když vám

Je 13 hodin 27 minut, s vámi Jirka Pelnář, posloucháte Hit Radio. Před chviličkou tak jsme řešili tady ty šílené bouřky, které byly včera na Děčínsku a opravdu tam jako trhali střechy. Bylo to opravdu velmi nepříjemné a přišla zpráva od Martina a píše: čau, vím, že se to asi někomu líbit nebude, ale já jsem za ty hrozný bouřky rád a potřeboval bych, aby pršelo pořád a pořád, protože u nás je strašný sucho a moje zahrada jenom umírá. Tak to je samozřejmě druhá věc, jo. To sucho a to vedro, to je šílený, protože jsou města, kde dokonce není ani pitná voda a už se musí brát z řeky, tím mířím na západ Čech. No a co se týká těch šílených teplot, no tak třeba Strážnice, že jo. Jo, tam ví, tam umí. Naprosto nepředvídatelné město ohledně počasí. Nejdřív je tam brutální dusno kvůli klempířovi, pak tam studenou sprchu dostane macinka a teď je tam zase takový horko, že i ptáci chodí pěšky. Tak zdravím do žhavé, rozžhavené Strážnice. Tam včera byl teplotní rekord pro celou Moravu a Slezsko. Poprvé v historii tam padlo 40 stupňů Celsia. A myslím si, že si oddychnou tady i v Plzni, jo? Že nám tady ty vedra šílený končí, protože dneska bude příjemných 35. To je jako dobrý. Ale včera úplně nejvíce stupňů v celé republice, 41,5 stupňů Celsia v Plzni. Úlet při takovéhle teplotě, že to Plzeň. Jo, tam se to pivo musí vypít maximálně do 5 minut, protože po 10 minutách na sluníčku už bude mít minimálně 20 stupňů, takže tam to nepodceňujte. I když myslím, že zrovna jako v Plzni, co se týká jako spotřeby piva a rychlostí pití piva, tam je to asi v pohodě. Tam těch větráků moc na stolech neuvidíte. 13 hodin, 28 minut, za chviličku Lady Gaga s hitem Abracadabra a taky Fastboy. Tak buďte s námi.

0: drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lay's chipsy různé druhy za 39,90.

0: slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 210 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.

největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio. Když se probudíte

Čínsky první signální hit z doby, kdy litr benzínu stál zhruba nějakých kolik 22 korun, něco takového, konec 90. let. Jo, kde jsou tyhle dávné doby, kdy jsme si tankovali za 20 korun? Vláda nám bohužel tady zrušila zastropování cen pohonných hmot a tak se nám cesta do práce i na dovču zase prodraží. Ty ceny se drží nad 40 korunama, někdy dokonce i 45, 47 a tak dále a tak dále. No a tak my bereme osud do vlastních rukou a na Hitrádiu vám každý pátek až do konce prázdnin dáme až 10 000 korun na benzín. Na béňo, na benál. Říkejme tomu, jak chceme. Samozřejmě i pokud máte dýzly, pochopitelně i na naftu. Dokonalá desítka. Dokonalá desítka je hra, ve který vám dám 10 otázek a za každou správnou odpověď tisícovku na tank kartu Easy od Orlenu. Podrobnosti najdete na našem webu hitradio.cz, to je důležitý. V klidu si to tam pročtěte, dozvíte se tam více o naší hře a také i o epických slevách, které teď na Orlenu jsou. Máte tam slevu až 2 koruny na litr každé pondělí a nebo díky tank kartě Easy každý den. Jak říkám, v klidu si to pročtěte, ušetřete na Orlenu a nebo tankujte zdarma díky nám, díky Hitrádiu. Dokonalou desítku si spolu zahrajeme už tento pátek mezi 12. a 15. hodinou.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Enjoy the silence, vychutnat si to ticho. Rodiče, ví teď o prázdninách, o čem mluvím. To je tak vzácná komodita, chvilku ticha jenom pro sebe. No, budu vám to přát, snad se toho taky někdy dočkáte. Ještě máme měsíc prázdním před sebou. Za chviličku Taylor Swift a One Direction čekají nás nejnovější zprávy s Lucí, ještě předtím aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Po několika hodinách se vrátily tramvaje do úseku Albertov Otakarova po opravě stržené troleje. V rámci automobilové dopravy v centru větší zdržení kolem magistrály a v Letenském tunelu. Vaše dopravní info volejte dál na 777 937 777.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. On air.
1: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: 14. hodina, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Sněmovna o letní pauze opravuje sedáky a lavice v jednacím sále nebo kontroluje hlasovací zařízení. Pravidelné opravy se týkají i hlavní sněmovní budovy, kde probíhá výměna koberců na chodbách. Letos se jedná o menší rozsah prací než v loňském roce. Dělníci chystají opravu hradecké dálnice mezi Poděbrady a Sadskou na Nymbursku. Od dnešního večera budou až do pondělí v nočních hodinách instalovat dopravní omezení. Samotné práce začnou po víkendu. Oprava úseku mezi 40. a 26. kilometrem směrem na Prahu má být hotová do konce října. Tropické teploty dávají organismu zabrat. Pokud se tělo přehřeje, může dojít k úpalu. Jak poznat, že už nejde pouze o únavu z horka, vysvětlí mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová.
4: Úpal je vlastně selhání regulace tělesné teploty. Mezi příznaky patří suchá, horká, červená pokožka, horečka bez pocení, silný rychlý puls a tepavá bolest hlavy. Také přichází únava, zmatenost, závratě, nevolnost až zvracení.
3: Při přehrátí je nutné se přesunout do stínu a začít s ochlazováním, například vlhkým prostěradlem, mokrou houbou nebo chladnější sprchou. Teď ještě pohled k nám. Začátkem léta byla dokončena komplexní aktualizace značení cyklotrás v centru Prahy ohraničeném pražskou památkovou rezervací. Cílem změny bylo obnovit žluté směrové značky tak, aby trasy využívaly nově vzniklou infrastrukturu a aby značení bylo aktuální a souvislé. Informuje web městem na kole.cz.
5: Chránit životní prostředí můžeme za každého počasí. ASEKOL. Recyklace elektrozařízení. www.asekol.cz.
3: Také dnešní odpoledne zůstane parné, teploty kolem 35 stupňů, většinou polojasná, postupně oblačná obloha. Foukat bude od západu, na večer bouřky.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
6: Dneska je 5. srpna, je středa, to znamená, že už za chviličku nás také čeká ruleta dvojsmyslů, ale zároveň ještě tady jedna zásadní věc, která se dneska odehrála. Dneska je den, kdy se změnil měsíc. Ráno do něj narazila část rakety SpaceX rychlostí skoro 9000 km hodině. Udělala do něj nový kráter o průměru 17 metrů a to je zatím všechno, co víme. NASA tvrdí, že o nic nejde, tak jim to budeme věřit. Stejně tak, jako že neexistuje oblast 59, anebo že Harry Styles je z téhle planety. Dáme si ho právě teď společně s One Direction.

0: for another.
1: Posloucháte Hit Radio, 5 minut po 2 hodině odpolední, venku brutální vedro a taky na čase zase se postavit na tenký led. Máme tady připravenou tradiční středeční ruletu dvojsmyslů, opět budeme ukazovat, jak čeština je nádherná. Pokud jste s námi nikdy nehráli naši ruletu dvojsmyslů, tak jenom v rychlosti znovu připomínám na WhatsApp 777-937-777 od vás budu chtít cokoliv, co vás napadne, ať už teda ve formě zprávy, anebo ve formě hlasovky, a cokoliv, co vás napadne k našemu tématu, co se dá říct v ložnici a pak vždycky na místě, které nám vybere tady naše pomyslná ruleta. Tak myslím, že všechno je jasný, tak pojďme na to. Roztočíme ruletu.
2: Co může zaznít v ložnici a...
1: A při silniční kontrole, jo? Probíhají silniční kontroly po celé České republice, takže když vás prostě stopne dopravní hlídka, co může zaznít v tuto chvíli? A je mi úplně jedno, jestli z úst policajta, anebo z úst vás, to už je jako na vás, jakým směrem půjdete. 777-937-777. Pojďme ukázat, jak je ta čeština krásná. Mně první, jako co úplně na tohle napadá, tak je opřete se o kapotu a dejte nohy od sebe. Tím bych to asi jako otevřel a zbytek už nechám na vás. Dáme si dva hity, dáme si Gigi D'Agostina, za chviličku teď Taylor Swift a potom se těším na vaší fantazii.

0: Gigi D'Agostino, je přesně čtvrt na tři. A posloucháte dnešní ruletu dvojsmyslů, která nám jasně říká, co se dá říct v ložnici a při silniční kontrole. 777-937-777 je WhatsApp, jsem ke mně na Hitradio. Tak co, jak jste na tom s vaší fantazií? Takže otevřete ústa a vyplázněte jazyk. Zajímavý, to teď přemýšlím, kdy se tohle říká při silniční kontrole. Tady pokračuju dál. Prasklá guma, no tak to bude problém, pane. Výborně. Ahoj, mám tady pro vás další tip. Byla to rychlá jízda, až praskla guma. Zdravím všechny, Hanka. Hanko, děkuju. Připravte se, budete lízat. Teď už chápu, kam jsme šli s tím vypláznutým jazykem. No jasně. Co tady máme dál? Dobrý den, strážníku. Co chcete s tím obuškem dělat? Zdraví Zuzka ze Zlína. Zuzi. Ale Zuzi. To je zlý. N. Tak, jdeme dál. Uděluji vám pokutu za nedodrženou rychlost. Výborně. Opřete se o kapotu, nasadíme pouta. Když nebudete spolupracovat, nasadíme pouta. Taky dobrý, taky dobrý. Co tady máme dál? Paní řidičko, sklidněte se, nebo dostanete roubík do úst. A ale... Tak a to kdy tohle se jako říká teda? Možná v devadesátkách. Tak, co tady máme dál? 777-937-777. Těším se na vaše zprávy. Klidně pojďte poslat i nějakou hlasovku. Ještě máme dva songy a pak si je dáme, jo? Zkusím vybrat nejlepší. To je ale dlouhý pendrek. To je třeba věta, kterou ne, že jsem nikdy neřekl, ale ani jsem nikdy neslyšel.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

14 hodin 22 minut, posloucháte Hit Radio, jdeme do finále dnešní rolety. Moc děkuju za všechny zprávy, které tady posíláte na WhatsApp Hit Radio 777-937-777. Dnešní roleta je na téma, co může zaznít v ložnici a zároveň při silniční kontrole. A jestli teda z těch zpráv můžu říct jednu věc, tak jenom jste zvrhlí jako blázen, ale jako neskutečně, já to nedokážu scenzurovat, tak vemu se tady třeba... Pane řidiči, nechte si zkontrolovat výfuk. Dobře. Mimochodem s tím výfukem je tady třeba 70% zpráv, jo? Tohle je úplně asi to, co jediný můžu přečíst takhle do vysílání na Hit Radio. No a kačka z Český Lipy, tam mě baví. To je prostě úplně jako nejvíc nejzásadnější. A pokud nás teď posloucháte i pánové a dámy ve službě, jo, kdo děláte tady ty silniční kontroly i dneska, tak vzpomeňte si na Hit Radio, jo, až dneska budete někoho kontrolovat. I tohle může zaznít v ložnici a myslím si, že to je ta úplně nejčastější věta a to je... Dneska to bude drahý.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Na středeční odpoledne Ray Dalton, je 14 hodin 35 minut. Chodíte do fitka, makáte na sobě nebo jedete nějaký crossfit, posilování s vlastní váhou a tak dále. Tak mám pro vás challenge, jo? Jestli máte rádi challenge, tak teď dobře poslouchejte, protože tohle je teď momentálně cvičební vzorec, jakým způsobem se dostat fakt jako do formy a mít vysekané tělo jako herec Tom Holland, který hraje Spidermana. Protože v novém Spider-Manu, tak všichni jako fakt všem padla brada. Říkali, wow, jako neskutečně vyrýsovaný, vysakaný, za mě, jak kdyby ho někdo udělal ve Photoshopu, prostě mazec. Takže Tom Holland tak jasně řekl svůj trik na cvičení. Je to celkem jednoduchý, jsou to vlastně jenom tři různý cviky, jo. Jsou to schyby, to znamená přitahování se na hrazdě, nad hmatem, jsou to kliky a jsou to dřepy. Ale teď jak na to? Dobře poslouchejte, jo. 5 schybů, to znamená 5 přítahů, 10 kliků a 15 dřepů. To je celý. A takhle to opakujete 20 minut. 5x se přitáhnete, 10 kliků uděláte, 15 dřepů uděláte a jedete dál. Během 20 minut a zásadní je, kolik toho uděláte. Máte toho udělat, kolik můžete. On říkal, že dává normálně, když nejde úplně jakože na dřeň, 20 opakování, to znamená každou minutu jedno. No a jeho rekord je 27. 27 opakování. 5 přitahů, 10 kliků, 15 dřepů. Tohle dohromady krát 27, to je prostě masakr. Znám lidi, co to neudělají za 2 roky, na to i za 20 minut. Takže pokud máte rádi challenge a makáte na sobě, tak až půjdete do fitka, tohle si vyzkoušejte. Ještě jednou, 5 přítahů, 10 kliků, 15 dřepů, 20 minut a schválně. Napište mi potom na 777-937-777, kolik jste jich zvládli za 20 minut. A pokud jste ve fitku právě teď, i v tomhle úmorným vedru a makáte na sobě, tak tady máte ode mě něco na skvělý workout. U tohle se cvičí jedna báseň Rudimental na Hit Radio.

0: Eva Farná, Miraj, jejich společný duet. Vzpomeneš si, 14 hodin 42 minut, mimochodem i tohle je duet, který jste mohli slyšet tady u nás na Hit Rádiu, dokonce v premiéře. Tenkrát tady s námi seděla ve studiu jak Eva Farná, tak i Miraj Navrátil a vyprávěli tady o tom, jakým způsobem vlastně společně psali text a jak probíhalo nahrávání. Když budete chtít, myslím si, že to ještě pořád dohledáte taky na našich sociálních sítích i na Instagram Hit Rádia. Za chviličku Coldplay, taky Rose a Bruno Mars. Já jsem Jirka Plnář a na vás se budu těšit zase zítra tady na Hit Rádiu ve 12 hodin, kdy zítra ve 12 začnou naše oblíbené srdcovky. My pokračujeme samozřejmě dál na Hit Rádiu v 15 hodin nejnovější zprávy a hned po zprávách začíná vaše oblíbená odpolední show.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne v Praze a středních Čechách.
2: Přátelé, kdo by si náhodou cestou z práce zpíval?
3: Nevím být sám.
2: Pojď, pomoct.
4: Tak neumí zpívat.
3: Nevím být.
4: No, jestli to někdo zpívá takhle, Domčo, promiň, neumí zpívat. Víte co? Radši to poslouchejte, anebo ne. Vy klidně zpívejte s náma.
2: Zpívejte s náma každý den od 3 Dominik a Vincent.
4: Odpolední show.
2: Taky to nedělej. Ne.
1: Hit Radio City.
5: Zlepši si náladu. Hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
6: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Rádio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré odpoledne. Bubenecký tunel a cesta na Troju. Zdržení kolem 5 minut. Popojíždíte také D8, pokud jedete od Zdib do Kbelské ulice. Zdržení na 10 minut pak odhadujete na sjezdu z D5 a pak na úrovni Jinočána a Ořechu směrem k D1. Kratší popojíždění je na Barandáku a pak dál směrem do centra. Počítejte z více auty také v Radlické a Plzeňské ulici. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
3: Je 15 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, přejeme dobré odpoledne. Čištění Karlova mostu pokračuje. Pracovníci specializované firmy využívají loď a horolezeckou techniku. Silným proudem pak odstraňují náletovou zeleň, řasy a další vegetaci. Doplňuje zprávkyně Eva Strejčková.
4: Tohle je nejen čištění, ale hlavně taky následná restaurátorská drobná oprava. Když je to poškození té spáry větší, tak je potřeba to rovnou zapravit kamenickým způsobem maltou. A restaurátoři na to mají správná povolení a vědí, co mají dělat.
3: Práce potrvají ještě několik týdnů. Pohyb po Karlově mostě ale neomezují. Do podzimních voleb do pražského zastupitelstva se hlásí 24 politických uskupení. V minulých volbách jich bylo 22. Pražané budou volit stejně jako před 4 lety v jednom obvodu 65 zastupitelů. Kromě toho se v metropoli konají také volby do zastupitelstev, městských částí a ve třech obvodech i do Senátu. Dopravní nehodu, při které se v červenci na IP Pavlova srazilo auto poslance Filipa Turka s nemocničním vozem, policie vyšetřuje jako podezření z ublížení na zdraví z nedbalosti. Nikdo zatím nebyl obviněn, policisté požádali o znalecký posudek. Další informace poskytovat nebudou.
1: City Extra.
3: Mince, deskové hry, trička a další předměty obsahuje časová schránka. Tu dopoledne uložili členové Sdružení Nového města Pražského do země na Václavském náměstí. Schránka obsahuje také poselství s aktuální náladou ve společnosti nebo dlažební kostku, kterou dělníci při pracích vykopali.
5: Chránit životní prostředí můžeme za každého počasí. ASEKOL. Recyklace elektrozařízení. www.asekol.cz.
3: Později odpoledne a na večer čekáme přibývání mraku, vyskytnou se přehánky nebo také bouřky. Ojediněle mohou být i silnější. Teploty ty odpolední kolem 36.
1: Někomu zlepší náladu káva z Vinohrad, jinýmu 12 z Anděla. A všem v Praze Dominik, Andrea a Vincent z odpolední show na Hit Radio City. Jsme zpátky.
6: Jsme zpátky, 2 minuty po 3 hodině posloucháte vaši odpolední dneska dvojku. 2 napumpovaní chlapci, ahoj Vincent.
7: Ahoj lidi, ahoj baby.
6: Dneska jsme byli ve fitku, tak to jenom tak ledabile chceme zmínit, jo.
7: Byli jsme hodně drsní. Frajeři, jenom ať víte, jo, už tam nemusíte chodit, už je všechno nahoře. Všechno jsme už zvedli.
6: Při tom zvedání jsem si toho také všiml. Dneska je jeden mezinárodní den, Vincente. Jaký?
7: Já nevím.
6: Bez spodního prádla. No, a já si toho všiml.
7: Proto to nevím.
6: Ty ho nenosíš, ale i když neslavíme tento den, má to v těchto teplotách nějaké výhody?
7: Ano, přátelé, odhoďte spodní prádlo, odhoďte study a přivítejte svěží vzduch. Ano, Skotové měli pravdu a my bychom měli ve více věcech žít jako Highlander.
1: Hit Radio City.
6: Poselství na začátek. Skoro máme hotovo, ale nějaký hity před námi jsou taky nepoužitelní. Zkrátka, startuje vaše odpoledne. Díky, že jste v tom s náma. Michael.

0: 10 minut po 3 hodině a na Hit Radio City Vince a Dominik a taky Linkin Park. Hezké odpoledne.
1: Přátelé, venku je slušný vedro, co znamená, že každý s tím bude jinak. Někdo je doma, někdo třeba jel na vodu. Domčo, víš, co to znamená jet na vodu?
0: Byl jsem na vodě.
1: Jak, jakože ti bylo blbě z auta?
0: Ne, i letos v Českém Krumlově počítá se na wakeboardu takových 40 minutek.
1: Ty jsi nebyl na wakeboardu.
0: No, bylo to prkno.
1: Paddleboardu. Takže dobře, takže Dominik nikdy nebyl na vodě. Přátelé, otázka je, na čem všem ale Dominik nebyl. Dominik je notoricky známý tím, že některé takové ty, řekněme, mužské stereotypní zážitky v životě neobdržel.
0: Takhle, myslím si, že nejsem v naší generaci mileniálu sám. Určitě ano. Mezi vámi je spousta takových.
1: No tak tím pádem si všichni vy zahrajte s náma v hlavě. Dominiku, jdeme na to? Mám pro tebe takový jako malelinkatej kvízeček.
0: OK.
1: Správný. Správná hudba.
0: Chlapácká.
1: Spal jsi někdy pod širákem, jen tak na zemi nebo na lavičce?
0: Zastřízliva?
1: Mm-hmm.
0: Ne.
1: Mm-hmm. Ale opil ano?
0: Mnohokrát.
1: Tak to se počítá.
0: Tak výborně.
1: Byl jsi někdy ve sprše se sportovním týmem?
0: Ne.
1: Nebyl.
0: Neměl jsem sportovní tým.
1: No, prosím tě, ty jsi, dneska jsi mohl jít se mnou a s klukama z fitka do sprchy, taky jsi nešel. S klukama z fitka, to znělo divně,
0: právě,
1: víš?
0: Právě, proto
1: možná,
0: jsem nešel.
1: Ale možná dobře, že jsi nešel. Dal jsi někdy v hospodě páku?
0: Jo, to jo.
1: Vyhrál
0: s
1: jsi?
0: S holkou, ale jo.
1: Jo, a vy, počkej, tak tím pádem dvakrát tolik ta otázka. Vyhrál jsi?
2: Ne.
1: Ne? Tebe pak porazila holka?
0: Pája, víš, jakou má páru.
1: Tvoje holka tě porazila v páce.
0: Kadeřnice, víš, jaký mají pracky.
1: Kadeřnice, to je ten argument. Dobře, tak jo. Otevřel jsi někdy pivo něčím jiným než otvírákem?
0: Prstem, já mám plechovkový, lahve. To není pro mě.
1: Ty jsi lepší a lepší, teda opravdu. Porval ses někdy?
0: Jo.
1: S kým? Jestli řekneš s Pájou znova.
0: Ne, s tou jsem se ještě na základce ve 4. třídě neznal, ale ta kamarádka mi pěkně naštvala.
1: Jsou všechny tvoje fyzické zážitky ohledně síly a překonání s holkama?
0: Ty agresivní ano.
1: A vyhrál jsi aspoň nad tou holkou?
0: Ne, bouchla mě do tváře a vypadla mi čelist. Od té doby to mám posunutý a musím to furt nahazovat.
1: To je skutečná historka, já vím, že je, že jo?
0: To je skutečný. Musím si nahazovat čelist, přátelé, od té doby.
1: Tohle je skutečný, Domčo, ale ty, tak ty jsi neskutečný.
0: Svítilo mi sluníčko do očí, no.
1: Tak jo, ale poslední věc a já se trošku obávám, že znám odpověď na tuto otázku. Odmítl jsi někdy zavolat opraváře s tím, že to uděláš sám a rozbil si to ještě víc?
0: Ne, vždycky říkám, zavoláme opraváře, prosím Pájo, a potom to spraví Pája.
1: Tak víš co, já teď zdám písničku, ty tam pustíš, která dokonale symbolizuje tvoje mužství.
0: Proč?
1: Sia.

0: střední, tak jsi nešel jenom ne. O rok.
1: Ne, moment, druhák? No nějak tak to bylo. Všem bylo 17, mi bylo 18. Uh-huh. A kupoval jsem ostatním alkohol, jenomže byla prohibice zrovna, přátelé.
0: To bylo v jakém roce?
1: To byl rok, no kdy byla prohibice, metanolová aféra?
0: Jo, kvůli
1: aféra.
0: Metanolu, aha.
1: Ne, 1930 něco. To ne, ale u nás platila zrovna prohibice, takže se prodávali jenom vína. Akorát my, samozřejmě jsme chtěli něco ostřejšího, tak jsem vzal ostrý čůča a pašoval jsem to na těch loďkách. Já byl pirát takovej.
0: Ty jsi byl blázen, nezodpovědný. Ale vlastně jo, piráti jsou blázni nezodpovědní. No. Já mám kamaráda piráta.
1: Máš? A to nekandiduju.
0: A víš, že taky spousta lidí během metanolu přišlo o jedno oko? Někdy i o dvě.
1: Jak?
0: No oni oslepli metanolem.
1: Jo, jako pirát,
0: Ježíš Maria. Opravdu, opravdu.
1: Máte to, máte to.
2: Hit Radio. Hit Radio.
3: I just can't be with you like this anymore, Alejandro.

0: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert Vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.

0: slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: 5:30, posloucháte Hit Radio City, tohle byla BB Rexa, komu s Vincentem máváme na magistrálu.
1: Vidíš tu zácpu na magistrále, aha. Je to proto, že tam stojí autokrále.
0: Vinco, a vy, pokud tam zrovna nestojíte, kdy jste naposledy jeli přes magistrálu?
2: Já tam jezdím každý den, je to tam trošku lepší. Nechci tím teďkon ponoukat řidiče k tomu, aby tam jeli, protože je možný, že to tam je lepší jenom z toho důvodu, že už to tam bylo tak příšerný, že se všichni na to vykašlali.
0: No a ono se to tam prý, jak jsem sice řidič, ale nejsem řidič, známe, tak prý se to rekonstruuje nějak na části, že jako týden je uzavřený jeden pruh, týden je druhý, a tak se to tam mění.
2: Tím pádem, řidiči, je to tam příšerný. V žádném případě tam prosím ani jeden nejezděte, protože já tam budu potřebovat jet kolem kolik? No, 17.40, počkej mi vlastně, ne, do 18.00, do prčic, tak po šestý tam nejezděte, prosím.
0: Po šestý se z práce domů nedostanete, ne. Každopádně, abyste se orientovali, jaký tam jsou omezení, bude to vypadat nějak takhle, do 31. srpna Hlávkův most, omezení, jo?
2: Aj.
0: Hlavní nádraží až do 15. listopadu, silniční mosty Legerová Vilzonová do 15. listopadu a tramvajová trať na Václavák do prosince 2027.
2: Když už jsme u toho repu, tak já něco přidám. Omezení jsou hlavně ty z magistrály. Naštvali tyhle ty dva pány.
0: Hezky, a vyšlo ti to?
2: Yeah. Nazdar. Zdravím vás.
0: DJsky vám to propojím. Panečku.
2: Panečku. To je rádio. Hit Radio City.
0: Skivíš Garden. Hezké odpoledne.

0: Tak přesně takhle a možná ještě ve větším, nejspíš určitě už za chvíli na Letenský pláň. Marek Ztracený, s vámi Vinca a Dominik. Takhle máme 15.39 na Hydrádiu City, stihneme něco lehkého. Třeba Vinca vám řekne, proč začne třetí světová válka.
1: No ne, že začne, ona už začala. Aha. Jestli si z toho nevšiml, tak v Asii začali válčit.
0: Nevím o tom.
1: Přátelé, tady to byl clickbait. Takzvaný rádiový clickbait, když někdo záměrně začne svůj vstup katastroficky, vy si řeknete, ježišmarja, tak to musím doposlouchat, a pak zjistíte, že si dělal srandu.
0: Jak se to řekne v rádiu? Hearbait?
1: Prostě v rádiu se to říká taková fintička, lumpárnička.
0: Tak.
1: Přátelé, ale opravdu tam nějaký konflikt začal v fázi. A když jsme byli u té vody dneska, říkali jsme, jak se možná Dominik i porval se svojí spolužečkou, prohrál, tak v Asii se taky někdo porval, a to konkrétně čínská a filipínská pobřežní stráž. Normálně dva čluny se do sebe pustili pádly a tyčemi.
0: To byli frajeři, na tvý chlapský stupnici obstáli.
1: Ano, tam obstáli, ale kde neobstáli, tak u svých vlastních zemí, protože teďkon začali tady ten konflikt řešit armády a politické debaty a zjišťují, kdo vlastně celou tady tu pádlovanou začal. A vtipně na tom je, že obě ty pobřežní stráže říkají, že to ten druhej.
0: No, klasický konflikt.
1: My ne, oni to tady říkají jako my ne.
0: A druzí?
1: Tombonín.
0: Ale co je univerzální celosvětový slovíčko? Ahoj.
1: Proč ahoj? Jo, na takhle, jakože se zdraví.
0: Minule jsem nechytil, teď já...
1: Ne, ale já měl ten fob, ty si nechyt můj dobrý for, víš, já tvůj špatnej.

Pík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90. A M-ko mysli 500 gramů za 69,90. Až do 11. srpna. Kaufland.

0: Reklamy byly dlouhé?
1: No jo,
0: ale my z něčeho moderátory platit musíme. Dej si odpolední show Hitalia City.

0: na Hit Radio City a za pár minut máme čtvrtou. Pořád stojíte, popojíždíte. No jo, tak ať na Hit Radio City, na tu dopravu s Vincentem jenom nenadáváme, tak se díváme na zprávy, co se na nás chystá. A Praha by měla po prázdninách schválit přípravu studie okružního metra. Věděl jsi, že se chystá okružní metro vůbec?
1: Počkej, co znamená okružní metro?
0: To ne, že to začíná v Orlově na okružní, ale okružní metro okrajové části Prahy, takže bys vystoupil u baráku.
1: To je pro mě úplně skvělý.
0: No, pro hodně lidí je to skvělé.
1: Udělejte to, ale... Musíte se nějak domluvit s naším starostou, to tam všechno zakazuje, ale udělejte to.
0: Jelo by to přes celou Prahu, ale víc se dozvíme za chvilku. Do té doby ještě další hity Billy Gillies nebo DJ O. Třeba.
1: Tak jo.
0: Metro, A, B, C, D se kope, Ečko pohodě.

0: Za minutu a pár vteřin už tady máme celou hezké odpoledne, Praho. Nejenom okružní metro kolem Prahy, ale další zprávy se na nás valí. Předtím ještě na cesty, opatrně s Lucí.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré odpoledne. Před Rudnou došlo k nehodě na příjezdu do metropole na Pražský okruh. Počítejte s narůstající kolonou a i samotný okruh se plní jednak od sjezdu z D5, ale pak také na úrovni Zličína směrem k D1. Štěrboholská spojka na úrovni Štěrbohol kolony na 5 až 7 minut. Popojíždíte Krátce, Barandákem a Dobřízkou ulicí na vjezdu do centra metropole a s 10 minutami počítejte v koloně, pokud jedete od Zdib dál do Prahy kvůli dopravní nehodě. Nabíráte zpoždění i v těchto místech. Vaše dopravní info volejte dál na 777-937-777.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
7: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: 16. hodina a krátké zprávy pro Prahu a okolí. Dobré odpoledne. Praha by měla po prázdninách schválit přípravu studie okružního metra. Průtahy v zadání kritizuje opoziční Praha Sobě, podle které se měla studie začít připravovat už v roce 2023 a teď už mohla být hotová. Okružní linka by vedla po obvodu metropole a měla by propojit okrajovější části tak, aby nebylo nutné jezdit přes centrum metropole. Premiér Andrej Babiš uvažuje o převodu Hrzánského paláce pod úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Představuje si, že by budova mohla do budoucna sloužit například jako muzeum. Uvedl to ve svém příspěvku na Facebooku. Informoval také, že chce opravit Kramářovu vilu a přilehlé barokní opevnění. Polští a čeští policisté rozbili mezinárodní gang obchodníků s drogami. Skupina z prostředí fanoušků sportovních klubů drogy vyráběla, pašovala i prodávala. Policisté zadrželi 13 lidí v Česku a 11 v Polsku. Zajistili také větší množství narkotik.
7: City Extra.
1: Neděle se v pražské zoo ponese v duchu našich národních zvířat, tedy lvů. Program doplní mluvčí zahrady Filip Mašek.
8: Při příležitosti Světového dne lvů jsme přichystali speciální program spolu s Českou národní bankou. Vedle komentovaných setkání přímo u našeho lvího páru v pavilonu Šelem a Plazu jsme pro návštěvníky připravili zdarma i pestrý program u divadla Archa. Jeho součástí budou tvořivé dílny, kvízy o ceny a taky přednášky, které odhalí možná nečekaná propojení mezi světem financí a světem zvířat.
1: Více najdeme na webu nebo v apce Zoo Praha.
9: Chránit životní prostředí můžeme za každého počasí. ASEKOL. Recyklace elektrozařízení. www.asekol.cz.
1: V průběhu dnešního večera pak noci čekáme přibývání oblačnosti. Mohou se objevit silné bouřky. Noc by měla být teplá a kránu. Dokonce deštivá, 22 až 20, to jsou ranní minima. Zítra čekáme většinou polojasnou oblohu, postupně přibývání mraku na zataženo a na většině území města pak přehánky nebo bouřky. Odpoledne mohou být i silné a teploty konečně mírnější, 28 až 30 stupňů.
10: Někomu zlepší náladu káva z Vinohrad, jinýmu 12 z Anděla. A všem v Praze Dominik, Andrea a Vincent z odpolední show na Hit Radio City. Jsme zpátky.
0: No ano, to je naše poslání. 3 minuty po 4. hodině vás zdravíme, tady Dominik i Vincent, ahoj.
11: Ahoj přátelé.
0: Kamarádi, ta zoo furt něco chystá. Jaký je to zvířátko, který když jdete do zoo, ať už v Praze nebo někde, musíte ho vidět? Prostě musíte tam jít.
11: Hyena.
0: Tak, proč?
11: Já nevím proč, ale v pražský zoo mají strašně nádherný hyeny. Oni mají takový velký mohutný krk a nejsou to takový ty hyeny, který známe z pohádek. Takový ty, co se chichotají cizímu neštěstí jako my dva celý den. Ale jsou to hyeny, které jsou jako z Pána prstenu. Víš, takový velký, moutný a ona vždycky tahá strom. Já bych chtěl být taková hyena.
0: Tak vidíte, když se tak nádherně popsal, polknu ten for, který vás v autech taky určitě napadl, co to jako symbolizuje nebo reflektuje, za jakým zvířetem jdeš a tak dále. Že jdeš za hyenu zrovna.
11: Ty máš rád hovniváli, moc nemachruj.
0: Ne, gorily?
11: To je stejný.
7: Hit Radio City.
0: Black Eyed Peas, první hit, tyhle očky. Hezké odpoledne.
3: Yeah.

0: 11 minut po čtvrté posloucháte Hit Radio City s Vincentem, Dominikem a tohle byl Alex Warren. Kamarádi, co si myslíte o tomhle? Vrací se do módy klasické cigarety. Všímáte si toho?
1: Já si toho všímám, protože najednou lidi konečně už zase smrdějí normálně.
0: Normálně. To by to tak,
1: ale protože víš co, já si myslím obecně, že kouření je největší hovadina, která na světě existuje. Jo, prostě je to blbost. Všichni, kdo kouříte, nepřepínejte kvůli tomu rádio, ale prostě nesouhlasím s váma.
0: I indiáni?
1: I indiáni. Já myslím, že to procento indiánů, co nás právě teď poslouchá, to pochopí.
0: Zdravíme k Paládiu.
1: Všichni jako se můžeme shodnout, že aspoň to má nějakou gráci nebo nějakou kulturu. Já jsem viděl několikrát prostě kovboje, jak kouřej. Kolikrát jsi viděl jako kovboje, jak cucá flash disk a smrdí jako prdy?
0: No, je to tak, samozřejmě existují voňaví, ale je
1: ne,
0: to tak...
1: Ne, všechno to smrdí, všechno to, co kouříš, strašně smrdí.
0: No a myslíš si, že je to ten důvod? A co myslíte vy, přátelé, proč se teda přechází zpátky na sice o něco škodlivější, ale zapáchající ale tabákem cigarety?
1: Ze stejného důvodu, jako všichni začali kouřit, protože to vypadá prďácky. A vy jste se všichni na to naučili být závislí. Pak vám někdo řekl, že existuje něco, co budete moc dělat a budete tady trošku díl závislí, protože neumřete tak rychle. Ale už vypadáte jako prďáci, už jenom smrdíte jako prďáci. Mám pravdu.
0: Asi tak. Kejtová Joe, dneska odpoledne, k tomu nic nemám.

Celeste Buckingham. Na Hit Radio City 16 hodin 19 minut. Hezké středeční odpoledne přeje Vincent a Dominik, kteří s vámi před malou chvílí řešili to, že se cigarety vrací, ale já jsem to vyčetl v jednom zprávě.

někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Chcete lístky pro celou rodinu do zoo? Stačí napsat, jsem nepoužitelný, na 777 937 777 a zahrát si s námi.

0: I když teda budem pěkně spocení. Miles Smith, posloucháte Hit Radio City, přesně půl pátá. A nejvíc spocený, ale nepoužitelný je dneska Petr.
1: Nepoužitelný. Jediná hra, kde nesmíš vědět absolutně nic, abys byl vítěz.
0: Ahoj Petře na home officeu, ahoj.
2: Ahoj.
3: Petře, jak ty se jmenuješ příjmením?
2: Mizera.
3: Ty jsi Mizera?
2: No jistě.
3: Jak často se setkáváš s tím, že se ti lidi ptají na blbý otázky ohledně toho příjmení?
2: Ani moc ne, jako
0: párkrát. Budeš po dlouhý době první, Vinci.
3: Co jsi udělal, že jsi zasloužil to příjmení? Mizero.
2: Nic, dobře jsem se narodil.
3: No ale vidíš, tam mi se to třeba líbí. Znáš ten film Mizerové?
2: Mám.
3: Tak to tě muselo trošku jako uchlácholit, ne aspoň v dětství. Jseš jeden z nich. Jseš taky černoch?
2: Ne.
3: Aha, dobře, tak jo. Musel jsem se zeptat.
0: Rodina sešlo z mizeru, já už si taky představuji. Hele, mohli bychom se u toho zdržet celou dobu, ale ty jsi určitě napjatý. 10 otázek, 10 odpovědí, všechny špatně. Budeme dneska hrát a rekord už tady máme, 31 vteřin nějakých tenhle týden, o lístky pro tebe a celou rodinku do zoo. Musí překonat 31 vteřin 17 setin.
3: A když to vyhraješ, tak my zavoláme do zoo a řekneme bacha, dek vám banda mizeru. Jo, tak jenom s tím počítáš.
0: Jsi ready?
2: Yes.
3: Tak jdeme na to. Startujeme za 3, 2, 1, teď.
0: Kolik týdnů zbývá do konce srpna?
2: 1.
0: Jak dělá fén?
2: Hů.
0: Kolik dětí má Marek ztracený?
2: Žádný.
0: Zabroukej hit originál.
2: Tralala.
0: Co patří do tiramisu?
2: Mák.
0: Kolik desek vydal Marek ztracený?
2: Žádnou.
0: Jak dělá kohout?
2: Koko.
0: Kolik teček má Beruška?
2: Jednu.
0: Kolik je 8x8?
2: 3.
0: Doplň text. Ve fabrice na lásku stojí?
2: Nikdo.
0: Stop.
3: Ty bláho.
0: Fičák to byl.
3: Kamaráde. Ty, jako tenhle týden jste brutálně rychlý.
0: Jste se to naučili.
3: Hele, já bych jenom rád projel pár odpovědí. Domčo, ty znáš Marka ztracenýho, má 0 dětí?
0: Má 1.
3: Teď bude mít na letník asi 50 milionů, ne? Předpokládám.
0: No, asi tak.
3: Jak dělá fén? Ty jsi řekl hu. Tak dobře, to ti uznáme. Sový fén by ale dělal hu. Kolik desek vydal Marek ztracený?
0: Aký, sedm.
2: Asi hodně.
3: A ty jsi řekl?
2: Žádnou.
3: Dobře. Bereme, hele. Tvoje časová smyčka se uzavřela v čase 31:49.
0: Ale to není možný. O setiny tady hrajem.
3: O kolik?
0: No je to nějakých 30 setin, 20 něco.
3: Ty blá, jakože to stihl nebo nedal?
0: Nedal!
3: Ajajajajaj!
0: Je mi to líto.
3: Ale jsi brutálně rychlej, brutálně dobrý, nás to strašně mrzí.
0: Jsi druhej celkově.
3: Jo, hele, jsi druhej jako obecně v tom čase, to je dobrý, ne?
2: To je super.
0: To je super.
3: Tak my ti gratulujeme aspoň k tomuhle, prosím, nezanevři na nás, zkus to někde jiný, protože jsi extrémně dobrý a jednou to vyjde.
2: Tak jo, díky.
3: Hele, my děkujeme tobě, měj se krásně.
2: Mějte se.
0: Jak jste slyšeli, 31 vteřin, 17 setin. Takový je rekordní čas tenhle týden. Zítra ve stejný čas na stejný místě jedeme dál.
1: Nepoužitelní z Hit Rádia City.

0: Na Hit Radio City za námi nepoužitelní taky Elton John a Dua Lipa. Hezké odpoledne. No a teď s vámi Vincent a Dominik. Máme na vás otázku. Co jako mileniálové děláme na truc, jenom aby jsme se odlišili od rodičů? My jsme tady totiž řešili nějaké věci, co se dělali kdysi, ať neopakujem ty cigarety, tak třeba zvonáče. Tenkrát se nosili, potom klid a teď zase čteme vracej se zvonáče. Jestli je něco s těma rodičema, co děláme jenom proto, že nám to chybělo?
1: Já mám trošku pocit, Domčo, že ty konkrétně velmi dobře víš, co ty děláš na truc svým rodičům.
0: Například?
1: No to já se tě ptám.
0: Já myslím, že jsi mi to rovnou vyčetl.
1: Ne, ale jenom jako vyčte ti to až ten rodič potom, ne já z očí.
0: Ne, tak to není o mně jenom, je to o generaci mileniálů, která například jako třeba více čte, si myslím.
1: A jako aby se odlišila od svých rodičů?
0: No, anebo jsme až přehnaně starostliví a toho si byl svědkem o svých děti.
1: A nebo chceme přerušit generační traumata.
0: No.
1: Což si myslím, že jako málo která generace před náma tak moc vdělá na psychický zdraví, což je vlastně jako správně a dobře.
0: Takže když se to teď vychýlilo na tuhle stranu, další generace našich dětí na to zase bude úplně kašlat.
1: No takhle, vzhledem k tomu, jak my se, co my budujeme za svět, tak si myslím, že budou mít zase nový problémy.
0: Jo, není zač, budoucí generace a stejně všechny milujeme.
2: Hit Radio.

0: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
1: Někomu zlepší náladu káva z Vinohrad, jinýmu 12 z Anděla. A všem v Praze Dominik, Andrea a Vincent z odpolední show na Hit Radio City. Jsme zpátky.

Někdy jsem daleko, pak blíž, někdy jsme rub a líc. Někdy slyším tikat hodiny, co už roky nechtějí jít. Někdy tě mám ve svým těle, od pondělí do neděle.

0: David Guetta na Hit Radio City. Hezké, tropické, středeční odpoledne přejeme. Za pár minut už je tady celá, ale my hledíme Lucce pod ruce. Vás chceme nalákat na to, co vás čeká ve zprávách. Současná vlna veder nezvyšuje počet výjezdu pražské záchranky. To mi přijde zajímavý.
1: Nezvyšuje, možná už na to lidi kašlou.
0: A nebo vyměnili jedny zdravotní problémy za druhý, tak se to vyvážilo.
1: A nebo a ještě lepší varianta je, že už jsou tak velký vedra, že už to je pro hasiče a ne pro záchranku.
2: To Hit Radio City.
3: Zlepši si náladu.
0: Benson Boone ještě do celý. To stihnem.
4: Fuuu.

0: Žádný zdržovačky, Benson Boone a za chvilku na cesty, potom zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Připomínám kolony, které se tvoří od Rudné kvůli dopravní nehodě směrem na Pražský okruh. Zdržení je kolem 10 minut a i samotný okruh popojíždí na úrovni Jinočan a Ořechu. Se zdržením kolem 10 minut pak počítejte na příjezdu od Zdib dál do Kbelské ulice nebo na Štěrboholské spojce na úrovni Štěrbohol. Krátce se zdržíte na Barandáku a v Dobřížské ulici a z více auty stále počítejte v Letenském tunelu a jeho okolí a také na magistrále. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Hit Radio. Hit Radio. Everybody get up.

0: aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 17 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, přejeme dobré odpoledne. Současná vlna veder nezvyšuje počet výjezdů pražské záchranky. Zdravotníci sice častěji výjíždějí ke kolapsům z horka nebo ke zhoršení zdravotního stavu chronicky nemocných pacientů. Celkově jsou ale letní dny z hlediska počtu zásahů spíše klidnější než během roku. Členové sdružení Nového města pražského uložili u koně na Václavském náměstí časovou schránku. Obsahuje desítky předmětů pro budoucí generace, doplňuje předseda výboru sdružení Richard Hess.
2: Ten cíl je uložit a nějakým způsobem zaarchivovat předměty nebo informace, které se týkají současné doby. V té časové schránce jsou i věci, které se týkají covidu. Další věc, která tam je celkem zajímavá, tak je nějaká elektronická stopa, to znamená webové stránky třeba, které jsme vytiskli. Jsou tam ale i flešky, to znamená, je tam i ta digitální stopa.
1: Na Václavském náměstí pokračuje stavba tramvajové trati, dokončena má být v červnu příštího roku. Od dneška si můžeme vyzvedávat léky předepsané na český elektronický recept také ve vybraných lékárnách v Rakousku. Počet evropských států, kde to jde, tak stoupl na 10. Pacienti z Rakouska si mohou v našich lékárnách léky z tamního e-receptu vyzvedávat od února. Český prezident se jako volný fotograf stal členem klubu sportovních novinářů. Přihlášku hlavy státu klub posoudil ve standardním procesu s vyhodnocením jeho dosavadní činnosti. Petr Pavel se fotografování věnuje dlouhodobě, a to zejména v oblasti motoristického sportu.
3: Chránit životní prostředí můžeme za každého počasí. ASEKOL. Recyklace elektrozařízení. www.asekol.cz.
1: V noci a k ránu čekáme většinou oblačno, přidat se mohou přehánky nebo také bouřky, do rána teploty 22 až 20 stupňů, stále tedy docela vysoké, zítra nás ale čeká den konečně s mírnější teplotou, většinou oblačno, pod mrakem, k tomu přehánky nebo bouřky a 28 až 29 stupňů.
0: Někomu zlepší náladu káva z Vinohrad, jinýmu 12ka z Anděla. A všem v Praze Dominik, Andrea a Vincent z odpolední show na Hit Radio City. Jsme zpátky.
4: Čtyři minuty po páté, už víme, co se děje, jaké bude počasí a co se na nás řítí. Teď se na vás další hodinu řídíme my z Hity. Ahoj, Vinci.
5: Já tančím. Popisuj, jak tančím. Popiš to.
4: Teď si Vincent stoupil. Má, do robota dělá takový teď vlna, robot s vlnou, hází prut a namotává k soutěži, co nás čeká, že?
5: No jasně, čeká nás totiž, vygoogli to, tak se chyťte, rybky.
0: Hit Radio City.
4: Bizarnější, já doufám, že naše vstupy budou uschovány v časové schránce.
5: Poslouchej, to umím tady do písničku.
4: Zatančit?
5: Ne, poslouchej.
4: Tady se vypíná mikrofon, jo.

0: vlastně už skoro Češka, LP na Hit Radio City, 12 minut po pátý. Zdraví vás Vince a Dominik, který mají jednoduchý zadání. Schovejte ty telefony.
1: Nech telefon v kapse. Vypni Wi-Fi. Zapomeň, že existuje Google. Teď si v tom jen ty, tvůj mozek a tvoje nejdivnější teorie. Negoogli to. Na Hit Radio City.
0: O co tady jde? Vince má dneska nějaký slovíčko, který většina z vás a já taky netušíme, o co jde. Ale bez telefonu, bez počítače musíme přijít na to, o co go.
2: A přátelé, to slovíčko zní takto a je teda krásný. Je dokonce a krásný. To slovíčko totiž zní akrásia.
0: Akrásia?
1: Negoogli to.
0: Akrásia. Tak je to jako nějaký letovisko v Itálii. Jdeme do akrásie, zaližujeme večer, jo. Akrásia, nebo Řecko. Mám se soustředit na to stejně jako všichni posluchači, co právě hádají na nějakou destinaci, na nějaký místo?
2: Hele, víš co, já ti poradím trošku jednou destinací, jo? Mm-hmm. To Řecko nebylo úplně špatně, vzhledem k tomu, co to slovíčko vlastně jakoby popisuje.
0: Takže to popisuje nějakou pohodu? Nějaký relax? Chill? Siestu?
2: Ne, jdeš na to špatným směrem.
0: Řecko.
2: Proč jsem řekl zrovna Řecko?
0: V Itálii mají taky pohodu odpolední. Řecko si řekl, protože má dluhy. Je to něco s dluhama?
2: V podstatě jo. V podstatě, když spícháš Řecko, dluhy a ještě jednu věc, která je specifická pro Řecko. Co bys řekl, že je specifický historicky pro Řecko? Než dluhy.
0: Filozofové.
2: Mm-hmm. Tak teď on spoj. Řecko, už to už můžeš vlastně možná i vynechat a už jenom to filozofie a dluhy.
0: Přemýšlení nad něčím s penězma? A teď jenom přijít na to, co?
2: Ne. Nemusíš se fixovat na ty peníze. Ale proč jsi třeba udělal ty dluhy?
0: Já nemám dluhy.
2: Jo, jasně. Proč jsi udělal dluhy? Proč jsi udělal dluhy?
0: Kamarádi, akrásia, říkám to dobře?
2: Akrásia, ano. A není to ani panovník, který vládne jen v úterý, nemoc lidí, který nevydrží bez kávy. Nic takovýhleho to není.
0: Budu potřebovat píchnout. Pište, přátelé, nebo nahrávejte hlasovky na 777-937-777. Co je to?
2: Akrásia.
1: Žádný internet, žádná AI, jen váš mozek. Negoogli to v odpolední show na Hit Radio City.

0: Ladíte Hit Radio City, díky za to, 20 minut po pátý. A díky za vaše zprávy. Celá Praha se snaží přijít na to, co je to akrásia.
1: Nech telefon v kapse. Vypni Wi-Fi. Zapomeň, že existuje.

0: My jsme hráli deskovku a já nespočítal 3 plus 2.
1: A tak kolik je 3 plus 2?
0: Akrasia, nevím. Co je akrasia?
1: Akrasia. Pojď. Domčo, věř to, vymaň se z toho stresu, nebreč jako u té deskovky. Když jsi směl namazat krémem a nenamazal ses, přestože jsi to ano? věděl, že se máš namazat, tak si udělal akrasy.
0: No, sám proti sobě něco.
1: Sám proti sobě, i když víš?
0: Že by mi to pomohlo, kdybych to udělal.
1: Ano.
0: Takže opakování stejných chyb je akrasia?
1: Je to stav, kdy člověk jedná proti vlastnímu lepšímu úsudku, přestože ví, že jiná možnost by byla správnější. Oh. Takže když jste na pláži a řeknete si, že já se nenamažu, teď to je jedno, tak všichni provádíte hromadnou akrasi.
0: To zní jako něco, co se hromadně provádět nemá.
1: No, ale dělá se to velmi, velmi, velmi, velmi, velmi.
0: Ty jsi naposledy udělal nějakou akrasi. Přátelé, kdy vy jste udělali?
1: Moje akrasia byla, když jsem ti dával rady a myslel jsem, že na to přijdeš. Přestože jsem ve svém dobrém úsudku věděl, že nemá šanci.
0: Pět. Mám to pět.
1: Teď jste se na to vzpomněl a k tomu máš ještě meč, který ti dává další plus dva. Kolik máš?
0: Ty vole, tak si ještě stopu.
2: Žádný internet, žádná AI, jen váš mozek. Negoogli to v odpolední show na Hit Radio City. Hit Radio. Hit Radio. Každý má svoji srdcovku. Hit, který ho naučil milovat hudbu.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 210 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
3: Hit Radio. Když se probudíte do slunečního

0: Klubu Tropických 30 a my máme taky 30. Půl po páté hodině. Posloucháte Hit Radio City s Vincentem, Dominikem a taky Dajdou. Kamarádi, my vás chceme pozvat na jednu fantastickou akci, ale nevím, jestli Vinca se chytá, tak na to budu sám.
1: Ty myslíš Czech Tour?
0: No víš o tom něco?
1: Ne, tak jako něco málo, já vím, že to je něco pro fandy fantastických mužů a žen na fantastických bicyklech. A vím, že Czech Tour se pojede od 13. do 16. srpna, aby jde 4 dny špičkový cyklistiky v českých a moravských regionech. První etapa zavede, myslím, peloton stejně jako loni z Prahy do Karlových Varů. Finále obstará stejně jako v roce 2005, trasa skromně říže na vrchol Pusteven v Beskydech. Aha. Ještě myslím, že Czech Tour se v roce 2026 posouvá do druhé nejvyšší kategorie světového kalendáře. Na domácích silnicích se tak myslím, potkají sestavy z World Tour, kvalitní pro týmy i domácí špička. Kromě skvělé cyklistiky se myslím, ale lidi můžou taky těšit na bohatý doprovodný program na startech i v cíli jednotlivých etap. A všechny podrobnosti, jestli se nepletu, najdou na www.checktour.com nebo něco takového, já už nevím.
0: No, takže zase víš kulový.
1: No, promiň, no já vím, myslet znamená houbli vědět. Houbli? Houbli, já už nevím ani
0: zmatený,
1: to.
0: Zmatený, nic nevím.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdávat.

0: Za chvilku máme 6:15, vy posloucháte Hit Radio City odpoledne s Vincentem a taky Dominikem, Miraj a Trips. Kamarádi, dneska jsme nezmínili důležitou věc, víte co? Svátek má Kristián. Já nevím, jestli nějaký Kristián nás slyší, jestli je ta pravděpodobnost.
1: Já jsem měl spolužáka Kristiána, Kristiána Zápala, tímto ho zdravím.
0: A byl to z K nebo z C?
1: Já myslím, že z K, ale byl to hlavně motokrosář, takže byl určitě z K. A jeho táta byl kovář, takže byl určitě z K.
0: Já si říkám, jestli to je jedno z těch jmen, který teď mladí rodiče si budou vybírat, protože se zase vrací ta prvorepubliková jména.
1: Ono je vlastně jako srdovní ten cyklus celý. Já vím, že spousta věcí se vrací, spousta men se vrací, víme, že nějaký jména se nikdy nevrátí, že jo, ano, zdravíme všechny Adolfy. Ale Domčo, co ty bys chtěl, aby se vrátilo?
0: Já chci, aby se vrátilo to, kdy dny a prázdniny byly nekonečný.
1: Hlavně já chci, aby se vrátily dny, kdy dny a prázdniny byly pro nás. Už nikdy nejsou pro nás. Malý haranti nám to všechno sežralo.

0: Jednou za čas prostě přijde s obřím hitem. To je Shakira a vy posloucháte Hit Radio City. Blíží se nám 6. hodina, nádherně prosluněný den, ale my dva, Dominik a Vincent, říkáme, užijte si ho bez nás už.
1: Já bych jenom rád okomentoval to, že bych se chtěl mít tak krásně a chtěl bych vypadat tak krásně, jako vypadá Shakira stále.
0: Shakira.
1: No?
0: Já myslím, ty jsi na mě tak koukal intenzivně.
1: Že myslím tebe?
0: No.
1: Tak dobře, tak v žebříčku mých oblíbených hispánských krásek jsi ty první, až pak je Shakira.
0: Shakira, vás jdu. A zítra zase od tří, těšíme se.
1: Ahoj.
2: Hit Radio City.
3: Zlepši si náladu.

0: náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré odpoledne. Kolony doznívají na Barandovském mostě směrem do centra nebo také na Pražském okruhu, i když zdržení ještě hlásíte na úrovni Jinočan, pak také na Štěrboholské spojce na úrovni Štěrbohol. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ.
3: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
4: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
3: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio.
2: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv, přeje Lucie Daňková. Smogová situace v Praze ve Středočeském a Ústeckém kraji je odvolána. Kvůli vysokým koncentracím přízemního ozonu ji v těchto regionech vyhlásili včera. V Česku ale dál platí výstrahy před tepelnou zátěží a vysokými teplotami, bouřkami i vznikem požárů. Tři obce na Brněnsku jsou na suchu, konkrétně jde o Domašov, Rudku a Říčky, kterým došly zásoby pitné vody. Lidé by měli dodržovat pokyny svých obcí, pokračuje mluvčí Jihomoravského kraje Martina Žitková.
7: Ale je teď nejdůležitější respektovat výzvy obcí a maximálně omezit spotřebu vody. Zejména je nepoužívat na zalévání zahrad, mytí aut nebo na pouštění bazénu. Voda musí být v této situaci přednostně k dispozici pro pití, vaření a základní potřeby domácností.
2: K místním vodojemům také teď pendluje cisterna s pitnou vodou. Česká advokátní komora varuje advokáty i veřejnost před podvodnou právní výzvou k uhrazení pohledávky. Dorazit může do mailu nebo prostřednictvím dalších komunikačních kanálů. Komora ji nevytvořila, obsahuje smyšlené údaje. Malé Varhany ve východním Německu jsou hlavní hvězdou nejpomalejšího koncertu na světě. Už bezmála 25 let hrají stejnou skladbu Johna Cage v pomalém tempu. Dnes se u nich měnil akord. Koncert, který je označován za věčný či mezigenerační, má skončit 4. září 2640 a lístky na tento termín jsou v prodeji, a to za 2640 eur.
8: Chránit životní prostředí můžeme za každého počasí. ASEKOL. Recyklace elektrozařízení. www.asekol.cz.
2: V noci v Čechách oblačno až zataženo, od jeho západu místy déšť nebo bouřky, na Moravě a ve Slezsku ještě bude většinou polojasno. Noční a ranní teploty 23 až 18 stupňů. Zítra v Čechách pod mrakem, na mnoha místech přehánky i bouřky, na Moravě a ve Slezsku většinou polojasno, déšť dorazí až na večer. Nejvyšší odpolední teploty 27 až 32 stupňů ve východní polovině Moravy a Slezska 32 až 37.
9: Krásný večer, 2 minuty po 18. hodině, s vámi už Kateřina Pechová, těším se na vás, těším se na to nejlepší z 80., 90. a milénia. I dnes to budeme mít nabité, už za malou chvilku Bryan Adams, Kylie Minogue, taky Gazebo. A teď taky Lucie a Černí andělé.

Eric Chopin, Gazebo, právě teď Féteru Hit Rádia a hezký večer. Zásadní věc, prosím vás. Dneska je den hořčice. Jo. Je to věc, prostě, která třeba ke klobáse patří. Jo, to je jasný. Ale není to tak úplně jednoduchý, protože hořčic je spoustu. A já na vás mám naprosto zásadní otázku. Jakou hořčici máte nejradši? Já vím, že to je těžký, protože já třeba jsem ještě pár let zpátky vůbec hořčici nejedla. Jo, to už muselo být. A taky se v nich člověk jako musí trošku vyznat, jo? Protože základ u nás plnotučná a krémská. Pro lidi, kteří jsou na tom jako já, tak plnotučná je ta hladoučka a krémská je ta s puntíkama. Jo, to jenom jsme věděli. Tak třeba já mám ráda francouzskou, protože ta je jak ta naše plnotučná, ale taková trošku pikantnější, že jo. Dijonská, celozrná, pak jsou ty americký, že jo, tam je žlutá nebo sladká bavorská hořčice. Je mi to fuk, nebudu vás soudit, ale napište mi na 777-937-777, jakou hořčici máte nejradši vy. A je jedno, jestli ke klobáse nebo k čemu. No klidně napište, k čemu si ji dáváte, to je jasný. A dneska byste měli, je to jasné, jo? Kylie Minogue, kdo uší právě teď.

Brian Adams v Eteru Hit Rádia, krásný večer. Vy jste skvělí, vy jste skvělí. Píšete mi, kterou hostici máte rádi, já to naprosto miluju. Děkuju, děkuju, prosím vás. Třeba Irča píše jednoznačně Dijon, jemná bez semínek. Ale to je pikantní, co? Vy to máte rádi pálivý, jasný, jasný. Pavla píše, a pozor, rozhodně Dijon k pořádně opečeným špekáčkům s topinkou. Segra miluje až ty spálené. I hořčicové omáčky ke grilovačce s troškou medu, česneku a chili. Jestli vám stejně jako mě teď teče slina, chápu, v pořádku. A píše třeba Peťa. Teď se vůbec nebudete škodolibě smát, jo? Píše, manželovi právě teď vypadla z lednice plnotučná, tak je na čtyřech, uklízí a je pěkně naštvatý. Zdravíme manžela, přejeme, ať mu to jde hezky od ruky, pozor, ať nikde nic nenechá. A jinak prej u nich ale vládne kremská. To chápu, když plnotučná jen tak padá z ledničky, že jo? K hořčicím a k vašim příběhům se ještě za chvíli vrátíme. Do té doby ale třeba tahle naprosto skvělá věc. Aqua, Cartoon Heroes,

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Tohle je taky tak krásný song. Krištof a ženy v éteru Hit Radio. A vy jste neskutečný labužníci. Ještě stále se prosím vás držím té hořčice, protože dneska je den hořčice. Jo, a já si myslím, že je to jedna z věcí, která k nám Čechům hodně patří. Jo, prostě pivo, klobása a hořčice. Geniální. Třeba Radim, ten prosím vás, to píše moc hezky, jo. Miluje klasickou hořčicu z Ostravy. Vždycky si ji vozím dom do Bavorska Cipr. Jo, hodně Cipr. Vy si to domyslíte, co tam bylo. No, hlavně, že ti chutná, to je jasný, že jo. Adam má rád hořčici nejradši plnotučnou a krémskou a dává si ji k párku, ke klobáse a ke grilovací tyčince, ke špekáčkům a má rád všechny druhy hořčice. Jo, tam vidíte tu vášeň a já to naprosto chápu, protože člověk, jakmile se k hořčici jednou projí, tak by jí mohl furt. Já třeba ve francouzský dělám i panenku, to je taky výborná věc, doporučuju. Alex třeba upřednostňuje plnotučnou a na klobásu. Já nevím, ale podle mě bychom teď všichni se měli sebrat a jít si dát někam klobásu s hořčicí, to je naprosto jasný. Tak jestli máte možnost, dejte si i za mě a tohle je Diana Ross.

OMC, How Bizarre. Posloucháte Hit Radio. A někomu se může říct, může zdát bizarní, že my tu spolu dneska večer řešili třeba hořčici, jo. Ale pojďme si říct, na chvilku jsme nemysleli úplně jenom na to vedro. A navíc s kým jiným můžu probrat takovýhle srandovní téma než s váma, že jo. To je jasné. Takže děkuju, že jste se zapojili. Doufám, že jsem vám udělala trošku chutě. Rozhodně vám udělám chutě na další fantastický songy. To přísahám. Wakefield, Queenie nebo Gareth Gates? Už za chvilku.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: I'm Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Krásný večer, 19. hodina je tu a to nejlepší z 80., 90. a milénia pokračuje dál. Tenhle song všichni znáte. Opus, Life is Life. Jdem na to.

Kiss from a Rose, Seal, právě teď Féteru Hit Rádia. No a teď trošku míň romantická věc, jo? Hele, já jsem to neřekla, nebo teda teď to řeknu, ale říkají to vědci, kteří to spočítali. Muži lžou víc než ženy. No, tak pánové. Takhle, dobře. Pánové údajně upravují realitu zhruba 4x do týdne, jo. Ženy jenom 3x. Není to takový rozdíl, pojďme si to říct, jak to je. Takže prostě kecáme úplně všichni. Ale zase je pravda, že ženy údajně lžou hlavně proto, aby neranili něčí city. Rozhodně, 100%. Tak muži většinou to dělají spíš proto, aby třeba ušetřili peníze nebo vyhráli nějaký sporný argument. Takhle, já nevím, pánové, třeba jestli chcete vyhrát sporný argument, doma to nedělejte, jo? Pač my se stejně neumíme moc omlouvat, takže tam se to nevyplatí. Jinde, hele, to už je nám asi víceméně jedno. Tak jenom až se budete obvinovat doma, kdo lže víc, tak už víme, že chlapi, ale zas ne o tolik, no? Tak vidíte, vlastně si jsme docela podobní, že jo? Dobrý. Karia a Spoutaná právě.

Cry Me a River, to je Justin Timberlake. Posloucháte Hit Radio. Krásnou středu, krásný večer vám přeju a věřím, že právě Hit Radio Classic, takže to nejlepší z 80., 90. a milénia, vás občas někam vrátí, na nějaký místo, do nějaký situace, třeba do nějakého pocitu. Nás za chvíli čeká song a já se přiznám, že ten mě pokaždý vrátí na tábor, a už před spoustou lety teda, a to konkrétně na diskotéku a na poslední song večera vždycky. Jo, my jsme tohle měli jako ukončovací song a třeba vás to vrátí na nějakou podobnou událost. Jo, Europe, taky Madonna, už za malou chvilku, tak buďte s námi.

Captain Hollywood Project a Flying High. Posloucháte Hit Radio. No a teď jako pozor, jo, napněte uši, protože desetiletej kluk z Japonska, desetiletej kluk, právě udělal objev, který šokoval i všechny vědce, logicky. On objevil to, že motýly si pamatují to, když ještě byly housenkama. Zjistil to teda tak, že si opravdu vlastně vycvičil motýla, nebo teď už několik motýlů, už od housenky, naučil je třeba na nějakou určitou vůni a tak. A oni se za ním vracejí, ty motýly, jakože wow. Já fakt naprosto neskutečná věc. Zároveň tím pádem, když někde, prosím vás, potkáte, jo, ještě tu housenku, než se promění v motýla, buďte na ní hodný, protože očividně si to bude do budoucna pamatovat. Posílám Mobyho právě teď.

Vidžem a Town Coach Mališ v éteru Hit Rádia. Krásnou středu vám všem, co ji trávíte společně s námi. Je mi jasný, že taky čekáte na déšť. Já nevím. No, jako hele, můžeme zkusit takový ty tance na přivolání deště, různě to bývalo v seriálech a filmech. Zkuste, uvidíme. Rozhodně vám k tomu budu hrát, jo? To je jistota. A tohle by to podle mě šlo. Lily Allen, Pet Shop Boys nebo Alicia Keys už za chvilku.

Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.

Osmá hodina je tady s vámi stále Kateřina Pechová a taky to nejlepší z osmdesátek, devadesátek a milénia. No a právě teď Metallica, The Unforgiven.

Fade to Grey a Visage v éteru Hit Rádia. Krásný večer všem, takhle. Dámy a pánové, pokud jste náhodou single, tak mám výborný tip. Jo. Ukázalo se, že všichni hlavní představitelé Spidermana, to znamená vždycky Spiderman a jeho MJ, spolu chodili. Některým to vydrželo dodnes, víme, Zendaya, že jo, a Tom Holland. Takže možná ne seznamky, jo, ne nějaký speed datingy. Ne, stačí natočit Spidermana a máte rande jasný. Nevím úplně, jestli je to těžký oproti randění na seznamkách, ale hele, za pokus to rozhodně stojí, tak držím.

Mountain, baby, I love your way. Posloucháte Hit Radio. Krásný středeční večer vám přeju, doufám, že jste se nám ještě neupekli. Ano, i dnes jsme zvládli pokořit nějaký ty rekordy. Nebudeme na to myslet, jo? Nebudeme na to myslet. Budeme se soustředit na ty nejlepší hity, na to nejlepší z 80., 90. a milénia, co nás čeká. Za chvilku třeba Lou Bega, Richard Miller, anebo tahle legenda. Got my mind set on you a George Harrison už za chvilku do vašich uší.

0: friend everywhere.
1: I got a girl, Lou Bega, dohrává v éteru Hit Rádia. Krásný večer. Lou Bega to prostě umí. No a prosím vás, kdybyste někdo vyrážel do Austrálie, respektive konkrétně do Sydney, tak mám pro vás jednu turistickou atrakci, kterou nesmíte minout. Jo, normálně bych vám řekla, atrakcím se vždycky vyhněte všude, nebo aspoň většině, ale tohle je nejroztomilejší atrakce světa, protože prosím vás, v Sydney, normálně na Google mapách, najdete atrakci, která se jmenuje Přátelská oranžová kočka. Má 4,9 hvězdiček, jo, což je naprosto fantastický. No a je to prostě normálně zrcavá kočka, která tam je prostě takovým jako lokálním turistickým průvodcem. Pomazlí se s váma, je fakt jako roztomilá, jo, a je to úplně skvělý. Očividně prostě turisti z celého světa si tam chodí pomazlit. Tak kdybyste náhodou vyráželi, tak tohle je podle mě úplně nejlepší zastávka, jakou můžete potkat. K tomu už Sugar Babes.

0: Je to král Bruce Springsteen a Glory Days v éteru Hit Rádia. Blíží se nám 9:00, já se tak s vámi pomalu, ale jistě loučím. Užijte si krásný zbytek té rozpálené středy, snad se zítra trošičku schladíme. No a já tu pro vás mám návod na to, co se zbytkem večera. Respektive ho pro vás má Frankie Goes to Hollywood, k tomu Alanis Morissette nebo Billy Joel, tak se mějte hezky, ahoj.
1: Hit Radio. Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

jamais dites et t'entends.

0: Hit Radio City.
1: Zlepši si náladu.
2: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou.

znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co není.